0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Fajn Rádio.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: one hand, you want the success, but on the other, you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know. Probably doesn't make sense. But do you know what I mean? You know what I mean?
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz
2: Fajn Rádio.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Fein Radio.
1: Fein Radio.
0: Instagram, YouTube, TikTok.
2: Co je zrovna teď in
1: Fein Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fein. Fein.
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Lily Leapy.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: Best.
0: Music. Fine.

0: Jsme online.
1: Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Střední školy zveřejnily volné místa pro druhý kolo přijímaček. Uchazeči si teď můžou v systému zkontrolovat, kde je ještě šance dostat se na vybraný obor. Přihlášky je třeba podat do 26. května a výsledky pak školy zveřejní v červnu. Island byl doteď prakticky bez komárů, jenže změny klimatu jim podle vědců začínají otevírat dveře. Zatímco Arktida řeší extrémně odolný hmyz, na severu Evropy může přibýt nový, dost otravný obyvatel. Gabriela Gašparová a Petr Havránek přijali nabídku stát se moderátory nové seznamovací reality show, která se bude natáčet v Thajsku. Po 5 letech vztahu tak společně míří do nových pracovní výzvy.
3: Fine.

Krásnou středu, borci. Já musím říct, že polovina týdne je fakt jako dost znát. Kdo jste stejně rozbitej jako ten jeden iPhone toho jednoho vašeho kamaráda, nebo naopak vám dneska všechno jako od rána padá, jako mě, ať už třeba právě mobil, internet, hračky do kanálu, ještě že dneska nemusím hlídat žádný batolata, to by to dopadlo. Tak startujeme dnešní ráno na fajnu. Morning Bus je tady, aby jsme se probudili, aby nespadla i ta poslední dobrá nálada, kterou v sobě máme. Já jsem zvědavý, kdo probudí teda mě. Možná budete muset vy za chvilku nějakou totální petelicí. Wendy tady totiž dneska nebude, ale třeba jí zavoláme a zeptáme se, co jí je, aby si neužívala moc toho spánku, když může. Většinou je to právě Wendy, kdo mě probudí. Vždy se leknu, když přijde do studia. Nevadí, mám plán B. Hezký ráno. Morning Boost. Plán B je takovej, pustit plán B od Klina Viktora Šína. Je, dobrý plán. Vždycky dobrý plán, když hraje Kylina Viktor. To jo, pojďme na to. Krásný ráno. 6 hodin. Uf, ty kokos.

Naprostej Fréros, Sombrero 12 to 12, 12 minút po 6 hodině. Krásně to vyšlo. Každopádně, dámy a pánové, cesta do práce nebo do školy na rovinu je o dost teda horší než cesta z práce nebo ze školy. Samozřejmě v případě, kdy jste ve škole nedostali 5 z prvouky a doma na vás čeká naštvaná mamka. Ale protože je středa velice, velice kritická, do toho se píšou samozřejmě maturity, pojďte si říct, co jako máme zahrát. Je to úplně jednoduchý. 724-634-634. Na tohle číslo teďkon pojďte prostě dát vědět vaše tipy, co byste takhle po ránu chtěli slyšet. Bude to Katy Perry? Bude to Bangaranga? To nechám na vás. 724-634-634. Co máme zahrát za malou okamžik? Do té doby Harry Styles. Já jsem zdravý na vaše tipy.

0: Kai Newman, Few Enough. Na fajnu, 18 minut po 6. hodině. Dámy a pánové, je na čase rozsoudit takzvaný hudební battle, který tady započal před malou chvilkou. Říkal jsem, ať napíšete do studia nějaký songy, který byste po ránu takhle chtěli slyšet. Vy jste napsali samozřejmě, já tady mám několik těch vašich songů, respektive dva songy, který tady jste psali nejvíc. Já potřebuji jako někoho, abyste zavolali k nám do studia 724634634 a jeden z těchto songů vybrali, aby jsme věděli, co pustit. Takže ještě jednou, 724634634, pojďte někdo zavolat a vybrat ten song, který pustíme. Dobrý, už někdo volá? Dobré ráno, kdo je na drátě?
1: Tady Anna Špitová.
0: Ahoj, Aničko. Jak se máš?
1: Já se mám dobře.
0: Máš se dobře? Jedeš do školy?
1: Mhm.
0: Jedeš do školy?
1: Jo.
0: Budeš mít dneska nějaký testy?
1: Ne.
0: Nemáš žádný testy?
1: Uh-uh.
0: Jak to?
1: No, my dneska zrovna nepíšeme.
0: Ty vado, jak to se máte, to se máte. No tak, abysme tenhle ten skvělý den bez testů oslavili, hele, mám tady dva songy. A ty vybereš ten jeden, který se ti bude líbit víc, dobře?
1: Uh-huh.
0: Tak jo, hele, tak první možnost. Znáš tenhle song?
1: Uh-huh.
0: Jo, líbí se ti?
1: Jo.
0: Jo, dobře, to je taková tady jako, nevím, takový náš jako fórek, který tady lidé napsali v hojném počtu. Pokud se ti to třeba nelíbí úplně, tak tady mám ještě tohle. Flowrida, jeho whistle. Flowrida to včera rozjel v autůčku. A možná to je taky důvod, proč teď tady jeho písnička je zmíněna třeba 10x. Tak co to bude? Co to bude, co vybereš? Ten první nebo tenhle ten?
1: První.
0: Ten první?
1: Jo.
0: Jo, a tak jo, tak, tak jo, Ani. Dobře, tak dáváme jedničku. Chceš to někomu poslat, věnovat to někomu?
1: Mm-mm.
0: Ne, jenom prostě takhle pustit, jo?
1: Jo.
0: Dobře, tak jo. Tak se měj krásně. Užij si to dneska ve škole bez testů. Jo?
1: Uh-huh.
0: Tak jo, tak čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak to slyšíte, Anička vybrala Bangarangu, tyjo. Poprvý tady v rádiu to dáme celý, tyjo. Ty kokos, ještě tady není Vendit, aby nás hnala. Morning Boost.

Nem me titu. Nem me titu.

0: Ray Dalton, jeho Blood Running na Fajnu, kolik? 6 hodin, 8 a 30 minut, aktuální čas. My si pojďme říct dnešní 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
0: V Brazílii existuje místo, kde se hustý les mění v nekonečnou poušť. Tak chlapi, dbejte na to, aby tohle místo v Brazílii bylo jediný místo. Taky by se mohlo stát, že takový místo vznikne u vás doma, pokud vaší holce budete připadat neatraktivní, a to by to byl teprve les, co se mění v nekonečnou poušť. Taky třeba dneska kupte aspoň kytku. Nejvíc nebezpečný živočich na světě je komár. Ale pokud nekoupíte vaší holce dneska kytku, mohlo by se to rychle změnit. A údajné utrácení peněz za naše sourozence podle studie může přinést nečekanou radost do života. Tak to nevím. Mě to maximálně vždy přinese nečekaný smutek do života o Vánocích, když od bráchovýho Ježíška dostanu maximálně tak deodorant, když mu tady kupuju celoročně mekáč, kdykoliv chce, a platím mu hry na Steamu. Ale za koho určitě vyhoďte peníze, je vaše holka, ať se ten les nezmění v poušť. Víte, jak je to teď s tím odlesňováním a tak. Růza.

0: Where is my husband? Otázka, na kterou se v tuhle chvíli 3 minuty před 6:45 ptala zpěvačka Rae. My si pojďme představit další songy, které tady za malý okamžik budou hrát v rámci dnešního rána. V rámci Morning Boostu Dua Lipa i Houdini. Klasicky Dua Lipa bude čarovat a snad vyčaruje úsměv na tváři. Nic, toho jsem trošku cringe-nul. Nevadí, hele, pokračujeme dál, třeba za malý okamžik Rudimental a Kelit. A takovýhle tempo máme rádi. To se přiznávám, to fakt miluju. Pokud i vy, máme se na co těšit, za malý okamžik All I Know. Tyhle songy za malý okamžik na hezčí ráno. Morning Boost.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Ty největší hity pro tebe máme kdekoliv jenom chceš. I tam, kde nemáme signál. Poslouchej nás online. Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Sleduj nás na Instagramu. Fajn Radio. Fajn Radio. Fajn Radio online. Fajnradio.cz.
5: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
6: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
5: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
6: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
4: Fajn Radio. Prostě hity.

Fein Radio. Turn it up, turn it up.

0: Rudimental Kelly, těch All I Know, 6 minut před 7 hodinou na fajnu a jediný, co potřebujeme teď vědět, je tohle.
1: Hrajeme o 3denní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
0: Opět připomínám, že 19. června možná někdo pojede do Brna velmi dobrovolně. 19. až 21. června se totiž jede na Masarykově okruhu v Brně MotoGP. Totální závodění, hezký lidi, hezký motorky, vůně benzínu. Ta vůně benzínu bude možná nejlákavější, v dnešní době velká vzácnost. Hlavně je to speciální bezolovnatý benzín. Takže pokud byste tohle z toho všechno chtěli zažít, připomenout si, jak voní třeba právě benzín, tak dneska během rána budeme opět hrát o 2 zlatý 3denní vstupenky. Jediný, co pro to udělat, stačí jako poslouchat a až uslyšíte tenhle ten zvuk. A.k.a. zvuk motorky, tak prostě volejte. 724-634-634. Během dnešního rána. Buďte ready.
2: Grand Prix České republiky.
1: 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
3: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Fajn Rádio. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Novinka by měla platit pro děti narozený od ledna příštího roku. U vícerčat pak částka vzroste na 800 tisíc. Cíl je hlavně větší podpora rodin a zvýšení porodnosti. Japonské letiště se od 7. června promění na první oficiální Pokémon letiště na světě. Terminál zaplní dekorace z Pikachu, tematický autobusy, speciální merch i Pokémon občerstvení. Postava Ginny Weasley bude v novém Harry Potter seriálu přeobsazená už před druhou sérií. Herečku mají podle zákulisních informací nahradit kvůli nepředvídatelným okolnostem. Nic není oficiální, ale spekulace už se samozřejmě kolujou.
3: Fine. Pozor si dejte v Praze v ulici k Běchovicům, tady se srazily dva osobáky, na místě jde policie. Pozor taky v Českých Budějovicích v ulici Generála Píky, tady se pro změnu srazil nákladák s dodávkou, kde se zde se zvýšenou opatrností. A pozor taky na silnici 351 u obce Valeč, okres Třebíč, a.k.a. tam, odkud je Fety Pilou, tady probíhá kivadlový provoz. Srážka dvou osobáků. Tolik dopravě, teď už Morning Boost.
0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Krásné dobré ráno. 7 hodin, 2 minuty k tomu. Středa. Tak třeba, že dobrý songy jsou třeba. Každopádně, pokračujeme dál. Za malý okamžik se podíváme třeba na takový jeden jistý bizár, který by se všem možná jako tak nějak jako hodil, vzhledem k tomu, že teďkon se ty holuby, jako myslím ty ptáci, rozmohly, rozmnožily a jsou fakt otravný. A kromě toho taky, jak se nenechat podělat třeba na internetu. To by se mně třeba hodilo tak před 2 týdnama, když jsem takhle přišel o 2 kila kvůli gauči. Hezký ráno, tohle za chvilku, jdem na to. Morning Boost. New truck, big lift.

With the MC Beach and Honey, Show Me Love. Dáváte si Morning Bush na fajnu 11 minut po 7 hodině. Krásné dobré ráno všem. Dámy a pánové, období holubí v plném proudu. Pozor, pozor, pozor. Tím teď není myšlená rýma vašeho dítěte, ale holuby jako prostě ti ptáci, co nám jako dokážou velmi znepříjemnit životy svou jako drzostí, postavit si třeba hnízdo u nás na balkóně, přímo tam, kde jsme chtěli mít petrželku. Já osobně tenhle problém s holubí jako šikanou zažívám rok co rok, jo? Rok co rok se snažím přijít na způsob, jak je prostě vypudit. Proč třeba jako nelítají k sousedovi? Ten bys to zasloužil. Furt jenom dělá hluk a bordel. Tak možná proto k němu nelítají. Jo? Jasně. Takže pokud holuby lítají k vám na balkon, znamená to, že jste velmi spořádaný obyvatel vaší domácnosti. Je to možný, ale pokud k vám lítají i tak a jste spořádaný občan a jako nic vám nefunguje, je tady takový zvyk, jo. Každý rok se ptám, co vám jako na holuby zafungovalo. Co vám třeba funguje na holuby, jako jak je prostě dostanete pryč, jak se vám podařilo vypudit holuby z vašeho balkónu. Jestli jste třeba náhodou někdo nepřišel s nějakou jako novinkou, co fakt funguje. Jo, jestli máte něco, co vám funguje, 724634634, pojďte nám to dát vědět. Pojďte nám to dát vědět, protože to jinak bude špatný. Takže prosím, 724634634, způsob, jak se zbavit holubů na balkoně, jsme otevřený. Děkujeme. Morning Boost. To ticho je na schválu.

Nick Tendo, Nobody Listening, Perfect Trip. Na fajnu, 18 minut po 7 hodině. Včera jsem říkal, že nejotravnější živočich na světě je komár. No, takhle, potom co jsem včera přišel domů na balkon a vlastně jsem ani neviděl původní podlahu, protože tam bylo všude od holubu, víte co? Bych to rád změnil, prosím, na holuba, jo? Jako fakt, hruza děs. Před malou chvilkou jsem se ptal, jestli máte nějaký jako lifehack, jak se holubu na balkoně zbavit. Jako fakt, je to dospělej, velký problém, na který se teď ptáme a zjišťujeme, co vám třeba funguje. Pojďme se podívat, co píšete. Pořídil jsem si kočku, kvůli které jsem si musel pořídit balkon. Na balkon síť. Jo, takhle. Takže kvůli kočce si spořídil síť a teď tam nelítají holuby, protože tam je síť. Takže síť. To je zase síť. Včera taky fungovala síť na komáry. To je divný. Holuby souhlasím denně na balkoně na... Víte co? Pořídím vzduchovku, asi jediný, co bude fungovat. Jako takhle mezi náma. Já jsem nikdy tu vzduchovku neskoušel a nikdy mi to jako nefungovalo, takže nemůžu jako říct, jo. Další zpráva, ahoj. Tohle mě taky mega zajímá. Je to šílený, nejenže dobrý s tím slovníkem dneska. Že prostě dělaj to, co dělaj, furt na vše, co máme na balkoně, ale do toho každé ráno o víkendu začnou vrkat, ano, to znám. Vrkat a... Kde to je? Začnou vrkat a na to jsem fakt už alergická. Zkoušeli jsme vše pojedy. Dobře. Umělý ptáky. Střílet je nervkou se synem. Jo, nervka je docela dobrý nápad. Nepomáhá nic. Snad na mě nepošlete ochranáře. No, jako já rozhodně ne, ale tak nevíme, kdo nás všechno poslouchá. No, dámy a pánové, takhle. Já jsem zkoušel vyrobit takový ty bodáky na balkon. To taky nezafungovalo. Zkoušel jsem fakt všechno, jakože věřte mi, že cokoliv teď podle mě někdo napíšete, to jsem všechno zkoušel. Ale normálně si představte, že jeden týpek teďkon vynalezl AI zaměřovací systém, který prostě má nainstalovaný na balkóně. A tenhle ten systém prostě sestřeluje holuby. Nebo jako on je jako nesestřelí, on je prostě jako odežene. Nějakým jako projektilem, který mě jako neublíží. Já si myslím, že tenhle člověk v tuhle tu chvíli, pokud tenhle ten jako patent si nechá patentovat, tak on bude prostě miliardář, jo? Kam se hrabe nějaký Elon Musk? Tohle je podle mě jako možnost, kam investovat případně. Ne, chci ho. Jo, chápu. Každopádně další songy za malý okamžik. Kde je dům holubí? Ty vole, to ne. Počka, to nemůže. Kde spí? To je špatně. Že jsem chtěl. Dobrý, tohle ne, jo, to nemůžem, to už jako, už by bylo moc, to už by bylo moc.

One Republic, jejich Sunshine, na lepší ráno, v půl osmí, takhle při středě. Uh-huh. Jo, jasně. No a, no, to je jedno. Morning Boost, pokračujeme dál. Dámy a pánové, před dvěmi týdny jsme si tady ráno řekli, jak se nechat podělat na místě zvaném Facebook Marketplace. Dnes si řekneme, jak se opět nenechat podělat na netu. Za prvý, nehrajte strašidelné hry přes webový prohlížeč, to se poděláte hned. A za druhé, pokud po vás bude nějaká stránka vyžadovat potvrzení toho, že nejsme roboti, radši si to dvakrát prohlédněme, protože se jinak může stát velká, velká špatná. Budu citovat teďko, jo. Známé ověření, při kterém uživatel vybírá obrázky například zvířat, přechodů, nebo potvrzuje, že není robot, začali kyberzločinci zneužívat k manipulaci lidí. Přes falešné bezpečnostní výzvy je navádějí například k odeslání draze zpoplatněných SMS zpráv do zahraničí nebo k dalším krokům, které je mohou připravit o peníze nebo osobní údaje. Ty vole. Tohle ověření je už tak samo o sobě jako složitý. Nejenže jako kolikrát přemýšlíme, jestli opravdu nejsme jako nějaký roboti, když odpovídáme na maily do 2 do rána, nebo nosíme kartony od zákazníkům do 8. patra jako robot kurýr. A k tomu se fakt jako stresujeme, jestli jsme opravdu zaškrtli všechny obrázky chodníků nebo zvířátek, když část chodníku nebo zvířátka přesahuje do dalšího okénka. To je jako stres level 1000. Ale teď budeme ještě řešit, jestli nás nechce podělat nějaký Krishan z Indie. To je doba, ty oho. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

Boom, boom, boom. Katy Perry. Katy Perry tady odpráskla jeden ohňostroj, možná víc ohňostrojů, její Firework na fajnu, 3 minuty před 3 čtvrtě na 8, my pokračujeme dál, za chvilku odpálíme tohle sto. A jak říkám každý ráno, to by to nebylo ráno, kdyby tady nebyla Tate McRae, že jo, její Just Keep Watching. Pětkrát za sebou, let's go, let's go. Kromě tohohle, tak třeba taky tenhle frér. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, jejich Talk To Me. Na lepší ráno, za malý okamžik. Já už bych to nejradši pustil teď, ale musíme ještě chviličku vydržet. Tak, za malý okamžik.

nejlepší zítra.

0: Pink Panthers, taky Zara Larson, jejich Stateside. Krásně dobré ráno všem, 4 minuty před 8 hodinou, je tady bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne. Fajn.
0: Žena, která se provdala za hadrovou panenku, tvrdí, že jí podvedla během toho, co byla v nemocnici. No jo, že nás to ani nepřekvapuje. Jak koukám, všude stejný. Jak vás prosím pěkně jako podvede hadrová panenka, která ani neví, že jako jste jí třeba něco udělali, teda pokud to jako není Anabel. To je potom jiná. Ale tahle panenka nebyla Anabel. Já nevím. Bejt touhletou paní, co tvrdí, že jí jako podvedla hadrová panenka, to ještě radši jednou přehodnotím, jo. Obvinění jako z nevěry, to není jen tak, jako. Zvlášť pokud s tím dotyčným máte už třeba děti. A to tenhle hadrovej pár jako má, což je věc druhá, jo. Ta paní po jejich velkolepý svatbě šla do nejbližšího hračkářství a koupila si hadrovou panenku jako batolata. A tvrdí, že to je jako jejich dítě. A to batole nikdy nevyroste. Což se zase jako může hodit, aspoň každý měsíc nemusí kupovat nový oblečení. Každopádně šopaholik Adele je oproti tomuhle jako kafe bez cukru. No a jak to slyšíte? Já bych to uzavřel poselstvím, že ani to být hadrovou panenkou vás neochrání před domýšlením si teorií vaší ženy, tak jí hlavně nedávejte příležitosti si něco myslet.

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Pražský magistrát pokračuje v kampani Pomoc na dosah, která má lidi motivovat k vyhledání pomoci při psychických potížích. Nová část kampaně se zaměřuje například na závislosti, šikanu nebo duševní problémy seniorů. Projekt nově zahrnuje také speciální sanitku pro lidi v akutní psychické krizi a psychiatrickou ambulanci pro děti a dospívající. Slovenská policie řeší šokující příklad z Banské Bystrice. Muž měl několik dní držet ženu spoutanou v kufru auta a nutit jí vyhledat přístup k bankovním účtům. Ženě se podařilo utéct, když jí muž vysadil v lese a odešel pro jiný auto. Policie už podezřelýho zadržela a příklad dál vyšetřuje. Disney Plus připravuje seriál podle fantasy hitu Zakletá Ella. U projektu je i Annie Hathaway, která hrála hlavní roli k filmu v roce 2004 a nově bude i výkonnou producentkou.

Jaká pak zakletá Ela? Zakletý ráno, to je tohle z to ráno celý ráno. 8 hodin 4 minuty k tomu, my jdeme prostě dělat něco s tím, aby se jako odčarovalo, aby prostě jsme se jako dokázali jakž takž aspoň na trošku probudit. Před náma song, který nám s tím možná pomůže, Safocus Elevate, nebo už taky Kamrata Be Mine. Jo, a ještě jedna věc, máme tady takový menší restíček, musí se vyhrát nějaký ty lístky na nějakou Grand Prix nebo co. Tak uvidíme, kdy se to podaří.

0: rychlost, tak se nám to líbí, tohle je dobrý tempo. Třeba pokusej Elevate na fajnu, 13 minut po 8 hodině. No, uvidíme, kdo zažije takovou rychlost, třeba nevím, v Brně na MotoGP.
1: Hrajeme o třídenní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
0: Je to tak, od 19. do 21. června proběhne MotoGP v Brně a my tady máme jedinečnou příležitost získat dvakrát třídenní zlatou vstupenku. Každý ráno o ní teď hrajeme, voně. Kdo o ně bude hrát dnes ráno, tak to je Honza. Honzo, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Čau, čau. Tak co, jak se vstávalo dneska?
3: Dneska dobře.
0: Máš dneska práci?
3: Ne, mám směny, takže...
0: Ještě jednou?
3: No, jedu směny.
0: Já tě hrozně špatně slyším.
3: Dělám na směny.
0: Děláš na směny, jo, dobře, no. Dobře. Takže máš dneska volno.
3: Je to tak.
0: Jo. Tak jo, hele, tak mám tady pro tebe otázky. Buď si teď můžeš vybrat otázku přímo na MotoGP, anebo otázku, která je ohledně Hot News. Co si vybereš?
3: Tak dáme Hot
0: News. Ještě jednou?
3: Tak MotoGP.
0: MotoGP, jo, dobře.
3: Jasně.
0: Tak jestli jsi připravený, může mít na to. Seš?
3: Jasně.
0: Tak jo. Otázka zní. Za jaký tým závodí jediný český jezdec Filip Salač v MotoGP? Teda Moto2. Za A. Brno Racing Team. Za B. Praha Racing Team. Za C, American Racing Team.
3: Tak, ještě prostě, jo, já bych řekl to Cčko.
0: Cčko?
3: Hm.
0: Takže?
3: Já to typuju, takže.
0: Jo, dobře. Takže American Racing Team, jo?
3: No, no, jakoby nějaký povědomí mám, ale tak American Racing Team, no.
0: Vygooglil jsi to, přiznej se?
3: Ne. Já jsem ponečný trošku polmrtej, takže na to není čas.
0: Dobře. Tak Honzo. Jedeš na MotoGP!
3: Yes. Baby.
0: Let's go. Vyhráváš dvakrát zlatou třídenní vstupenku. Koho vezmeš sebou?
3: Vezmu kámoše.
0: Kámoše, no dobře. No tak si to s kámošem užijte, hele, vydrž mi na drátě, já si od tebe vezmu potřebný údé a gratuluju.
3: No děkuju, jasně. Ahoj.
0: Tak čau, měj se. Tohle byl Honza, který vyhrál tyjo, dvakrát zlatou třídenní vstupenku na MotoGP. Pokud to nevyšlo dneska, tak třeba zítra.
2: Grand Prix České republiky
1: 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

Mars, Ten V, jak zlepšit ráno. Jo, I just might. 23 minut po 8 hodině na fajnu. Jestli já vím, jak zlepšit ráno, to nevím, ale minimálně třeba song Arlo Parks Two Sided ho bude zlepšovat dál. Hudební záležitost, která se takhle po ránu velice, velice hodí, jelikož je taková jako klidná, jo? Je fakt jako, podle mě, úplně ideální song takhle na jízdu autem, když víte, že vás v práci čeká 10 mailů odpovědět ze včerejška ještě. Kromě tohodle, taky ideální song na ráno.

0: Killin, Sofiane, jejich Pistácie. Tento hudební doprovod za malou chvilku na Fajnu. Hezký ráno.
1: Tohle je Fajn. Fajn.
2: Okay, good.

Kellyn taky Sofiane, jich pistáče na fajnu. 8 hodin, 37 minut. Dámy a pánové, velká věc. Škoda odhalila nový městský elektromobil, který má údajně přilákat nové zákazníky. Nový model se jmenuje Epic. Epic, jako s kvéčkem na konci. Epic. Jako třeba Karok, Kamik, tak Epic. Jasně, protože když chcete přilákat nový zákazníky, musíte začít u nejmladších, že jo, a proto model pojmenujete po slově, které koluje mezi mladými lidmi. Proto Epic. Tak jestli se tohle z toho bude Škoda držet dál, tak za chvilku nám po silnicích bude jezdit třeba Skibidik, jo? Nebo jenom Dick? Možná Rizik? Newik? Memik? Ragebaitik? Jo, jako, dobrý. Kámo, takhle bych mohl pokračovat klidně do nekonečna, klidně by to stačilo i třeba na večerní show. Škoda teda jen, že inženýři nešli tady jako při tomhle modelu víc jako kreativní cestou. V podstatě novej Epic není vůbec Epic, vypadá jak Dacia, takže spíš Tragic. No. A škoda teda, že je to elektromobil, no. Ale zase aspoň fakt víme, proč se Škodě říká Škoda. Je to velká škoda. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Taylor Swift, její Opala 1 fajnu, 3 minuty před 8:45, aktuální čas, ideální čas, podívat se, jak je na tom...
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
0: Jo, tak teď bych mohl konečně mluvit. Každopádně, pojďme se podívat na tom, jak je na tom mistrovství světa v hokeji. Dnes opět Česko vyzve Itálii, uvidíme, jak to bychom mohli vyhrát, to bychom mohli. Počkej, máme tady Áju, a já velký fanoušek hokeje. Áju.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jak tipuješ dnešní zápas?
4: Já si myslím, že jako Itálii zmákneme jako levou zadní, takže tipuju 4-1.
0: 4-1, dobře. Tak já tipuju třeba 7-2. Pro nás.
4: Ale je to hokej, ne fotbal, jo?
0: No právě.
4: Dobře.
0: Právě, jo, no právě. Právě jo, o to, že to je hokej.
4: Pardon, já v tom mám hokej. Be.
0: No nevadí. Hele, tak to je jedna věc, jo? Tak prostě dneska hrajeme večer od 16... Večer, od 4. To není úplně večer. Ale prostě s Itálií. A kromě toho, tak jsme hráli, že jo, se Švédskem. A možná si někteří všimli, jak Robert Záruba vyslovoval jako jména českých hokejistů.
4: Mm-hmm.
0: Tak... Česká televize to takhle jako chtěla, že prostě budou Larsonové a Pickersonové a že už to nebude Larson a Larson. Co si o tom myslíš ty, Ajo? Myslíš, že by to mělo zůstat tak, jak to bylo, nebo se to má říkat takhle?
4: Já bych to asi nechala, jak to bylo. Hele, už jsme si na to zvykli, no.
0: Jako jo, ale zas taky jako, když to měníme my, tak třeba Američani konečně taky začnou jako vyslovat naše jako správně ty příjmení.
4: Jo, takhle, jakože začnou říkat normálně jako ova a tak, jo?
0: No, hlavně Eřka a všecko tady to.
4: No, jak to neřekne R a Ř, tak jako konec.
0: Konec,
4: jako.
0: Není to možný. No tak jo, tak dámy a pánové, dneska od 16.20 Česko-Itálie. Držíme palce, klukům.
2: Mistrovství světa v hokeji.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: Dámy a pánové, Charlie XX, Rina Savajma, jejich Back For You na Fajnu, 6 minut před 9 hodinou, to znamená pouze jedno jediné. Bude to ještě chvilku tleskat a pak si řekneme, že je konec. No dobrý, hele, každopádně, znamená to, že Morning Boost je pro dnešek u konce. Stihli jsme spousta věcí, bylo to tady dneska nabitý jak silnice po skončení velký ceny v Brně. Jo, fakt jako všichni pojedou domů a bude to šílený. Taky jsme vyhrávali lístky na MotoGP do Brna. Řekli jsme si, že třeba jistá paní obvinila svoji hadrovou panenku, za kterou je provdaná, že jí podvedla, no to nevím vůbec, nechápu. Taky jsme si řekli, že Škoda představila nový model automobilu, elektromobilu, Epic, tak se jmenuje, že to je Škodík, protože to je elektromobilik. No, to je ode mě asi pro dnešek všecko. Doufám, že zítra už se Wendy dostaví a že jí bude o něco líp. Teď už Andrea Kaučka, její Music Boost. Chce něco říct? Nechce říct?
1: Jo, tak můžu něco říct.
0: To stačí. Ne, máš něco ready? Jako něco speciálního?
1: No, nevím, jestli speciálního, ale jako nějaký zajímavosti tam mám připravený. Ale zase se nějaký jako fuck upy ve světě staly, jo.
0: No jo, jenom jestli jsem tě už je nevyzobal.
1: No já tě neposlouchám, takže já nevím. Takže si tak. Tam možná ty následující 3 hodiny dáme celý od znova.
0: Tak to se máte na co těšit. To se máte fakt jako na co těšit, protože říkám, bylo to fakt super dneska. Tak si mějte a zítra. Čegis. A já. Za malý okamžik.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros. Fuuu!

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
0: Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako velký překvapení. Fajn Radio.

0: Fajn Rádio. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
1: Střední školy zveřejnily volný místa pro druhý kolo přijímaček. Uchazeči si teď můžou v systému zkontrolovat, kde je ještě šance dostat se na vybraný obor. Přihlášky je třeba podat do 26. května a výsledky pak školy zveřejní v červnu. Island byl doteď prakticky bez komárů, jenže změny klimatu jim podle vědců začínají otevírat dveře. Zatímco Arktida řeší extrémně odolný hmyz, na severu Evropy může přibýt nový, dost otravný obyvatel. Gabriela Gašparová a Petr Havránek přijali nabídku stát se moderátory nové seznamovací reality show, která se bude natáčet v Thajsku. Po 5 letech vztahu tak společně míří do nový pracovní výzvy. Nejdřív společně mrkneme na silnice. Bouralo se v Kaplici, ulice Omlenická, okres Český Krumlov, tady nehoda dvou havarovaných vozidel. Pozor taky na Litomyšl, ulice Zahajská, i tady opět bouračka, stejně jako ulice Jirovcova v Českých Budějovicích. No a opatrně taky v obci Polička u Svitav, tady je ulice Václavská, která hlásí nehodu dvou osobákům. Tak pozor, opatrně a nikam nechvátat.
0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Já vás tady konečně vítám, je tady středeční dopoledne na Fajnu, kdybyste se divili, proč jsem se teď jakoby zasmála, tady Honza Fiker ještě neodešel domů, lochtá mě, je to strašná sranda, Honzo, přestaň. A my to tady společně konečně můžeme rozjet. Máme tady novou reality show, taky dnešní lubriku a samozřejmě náš playlist Fajn Rádia, takže pojďme se pohodlně usadit a jdeme na to. Startuje nám Gimme 5, 5 songů na dnešní rozjezd. Music Boost. Gimme 5.

0: Dnešní Give Me Five na Fajnu, 5 songů na rozjezd. Uzavřel skvěle Youngblood, jo, hello heaven, hello. Já nevím, jak dobře jste odstartovali dnešní den, každopádně já mám takovej dojem, že dnešek bude dost efektivní. Protože dneska 20. květen je světový den včel, no a vy víte, co se říká, jo? Hbitnej jako včelka. Takže dnešek po té pracovní stránce by měl být fakt jako hodně produktivní, protože bez práce nejsou koláče. Teda takhle, v tomhle případě bez práce nebude med. To znamená, hbitný jako včelka, dnešek nám hraje do karet. Za chvilku si dáme Miley Cyrus. Ježiš, já miluju tuhle barvu hlasu. Dermot Kennedy, jeho Power On Me. Tak tyhle dva songy za chvilku. No a jestli prosím vás náhodou nebudete dneska produktivní, nic z toho nedělejte. To znamená, že nejste prostě úplně včelkovej typ. No, co?
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Robin Schulz, taky Sigala, Zoe Wies. Na fajnu. Jste single? Nebaví vás seznamky? No tak já pro vás něco mám. Prima oficiálně totiž včera oznámila českou verzi populárního formátu R1. Je to nová reality show, natáčí se už teď aktuálně v exotickém Thajsku. Moderovat tuhle reality show prosím vás budou partneři Petr Havránek a Gabriela Gašpárová. To jsou takoví ti známí influenceři, co vyhráli druhé místo tenkrát na Love Islandu. Jo? Ten princip show je úplně jednoduchý. Já musím říct, že se na to mega těším. Je tam 10 mužů, 10 žen z Česka a Slovenska. Nastěhují se do vily, ale to je klasika zatím, to známe, jo, takový Love Island. Každopádně tady se nám prolíná jak bizár, jak láska, tak i věda. Protože oni si budou hledat svůj ideální protějšek, to ano, jenže aby vyhráli všichni, nějaký finanční obnos peněz, který si pak mezi sebe rozdělí, musí se napárovat tak, jak je předem nějaká speciální produkce podle nějaký vědecké analýzy napárovala. Jo, to znamená, že abyste vyhráli, tak se musíte spárovat s tím člověkem, kterého vám vlastně přiřadila věda a oni to dopředu prostě neví. Oni neví, který ten ideální partner podle nějaký vědecké analýzy je on. To znamená, tohle bude mega náročný randění. A já si myslím, že se máme sakra na co těšit.

0: 9 hodin 40 minut aktuální čas na Fajnu a dohrál v něm Benson Boone. No, já tady mám novinku z fotbalového světa, ale já si ji chvilku ještě nechám pro sebe, jo, ještě nejásejte, za chvilku si o něco řekneme, mezi tím nás čekají nějaký písničky. Tohle je Ella Henderson, taky Rady Mantlo, jejich Alibi. Kdo zná seriál Wednesday, tak zná rozhodně tenhle song od Lady Gaga, Dead Dance. No už za chvilku. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Fajn. Sleduj nás na Instagramu. Fajn.

0: Fajn Radio. Nejlepší playlist, nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
1: Duh.
0: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajem. Fajn Radio.

0: Lady Gaga i Dead Dance, 9 minutek do 10. na Fajnu. Hele, všichni víme, že se blíží letošní mistrovství světa ve fotbale,
1: jo?
0: No a my víme, kdo tam bude. Hvězdný útočník. Krásný chlap. Legenda. Neymar. Ano, oficiálně byl nominovaný do brazilského národního týmu letošního mistrovství světa ve fotbale. Já si myslím, že každý milovník fotbalu musí mít z tohohle radost. Ale sice nebude kopat za nás, ale prostě jako je to prostě fotbalová legenda. Já se jako těším prostě. Po 4 letech dokonce obuje kopačky, protože nevím, jestli víte, ale on v roce 23 utrpěl velký zranění, myslím, že týkající svého kolene. Prostě nemohl hrát fotbal. To znamená, Neymar se vrací a to hezky ve velkém. Mistrovství světa ve fotbale. Úžasný, ale startuje to, už je to vlastně necelý měsíc, za chvilku to tady máme, teď ještě doklepneme hokej a máme hned fotbal s Neymarem. Každá ženská teď musí jásat. Posloucháš

0: Morning Boost na Fajnu a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
1: Fajn Radio. Fajn. Sleduj nás na Instagramu. Hledej Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Novinka by měla platit pro děti narozený od ledna příštího roku. U vícerčat pak částka vzroste na 800 tisíc. Cíl je hlavně větší podpora rodin a zvýšení porodnosti. Japonské letiště se od 7. června promění na první oficiální Pokémon letiště na světě. Terminál zaplní dekorace z Pikachu, tematický autobusy, speciální merch i Pokémon občerstvení. Postava Ginny Weasley bude v novém Harry Potter seriálu přeobsazená už před druhou sérií. Herečku mají podle zákulisních informací nahradit kvůli nepředvídatelným okolnostem. Nic není oficiální, ale spekulace už se samozřejmě kolujou.
1: Music Boost. Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
4: S 10. hodinou Music Boostu na Fajnu mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou. Ta dobrá je pro všechny fanoušky Harryho Pottera a ta špatná je pro milovníky piva. Jo, tak o tomhle bude následující hodina. Tak leďte fajn.
1: Music Boost.
4: Tohle už Tate McRae i Revolving Door. Tak hezkou středu.

Loj, její Red Eyes. Tohle je dnešní Music Bus na Fajnu, krátce před 10:45. A co vám budu povídat? Asi to vypadá, že nám dojde pivo. Hele, dřív po práci se chodilo takzvaně na jedno. Dneska člověk nedopije prej ani to jedno malý v té hospodě. Máme tu údajně největší pokles spotřeby piva. Prej zatím stojí náš moderní životní styl. Místo několika hodin v hospodě si radši pustíme Netflix, objednáme jídlo domů a scrollujeme TikTok. Což je asi pravda, ale já se ptám, je to snad špatně? 724634634. Jako je pravda, že pomalu, ale jistě, nebo podle těchto jako predikcí přicházíme o ten status Národního kulturního centra, kde se vlastně řešilo dřív úplně všechno od politiky až po nějakou manželskou krizi. A dneska o to možná jako přijdeme, ale já si říkám, není to dobře, není dobře, že míň chlastáme, sakra. Zatím všechny články totiž, co na internetu kolem téhle debaty, ty spotřeby piva prostě, tak zatím ty články, jakoby je to takový jako pojďme zachránit hospody, pojďme zachránit pivo, sakra Češi, nemůžeme to takhle nechat dojít. Ale já si říkám, že bychom naopak měli být na to jako pyšný. No co si o tom sakra myslíte vy? Jako hele, pivo miluju. Jako jednou za čas si jedno dám, ale nemusíte si úplně říkat, že po práci jdu na jedno. Pak stejně přijdete za tmy o 3 dny později a co, že jo? No.

Imagine Dragons, jejich Wrecked na fajnu, přesně 10 minutek do půl jedenáctý. No a my v těch hospodách teda máme jasno. Ano, máme tady, dámy a pánové, největší pokles spotřeby piva v České republice za celou historii naší, jo. Je to tragédie. Já jsem ale říkala, že bychom naopak za to měli být rádi. Protože to znamená, že tím pádem méně jako národ pijeme. Nebo aspoň méně pijeme v hospodách. Akorát vaše zprávy mě moc nepodpořily, ba naopak. Chodí sem zprávy jako naopak, že prostě pivo je český klenot, musíme se o něj starat, to znamená, jestli je nízká prostě spotřeba, musíme ji zvýšit, jo, a prostě zprávy tohoto typu. Taky přišla zpráva od několika lidí, co pracují v gastru, třeba typu pro nás, co pracují v restauraci, je tohle špatně, pak musíme chlastat my zaměstnanci. Tak je pravda, že asi bychom těm hospodám trošku mohli pomoct. To znamená, já nevím, jestli pomůže třeba dneska, když si každý dá jedno, dvě piva, já nevím, pomůže to, já fakt nevím. Já teda si to pivo pro vás, pro ty restaurace jakoby dám. Já jsem si tak naivně myslela, že všichni budeme jásat, že ano, méně pijeme piva, je to dobré, je to dobrý pro naše zdraví, ale ne, teď budeme hlásat opak. Je to špatně, hospody končí, musíme jim pomoct, tak jo, tak to bysme, aby jsme nebyli Češi, aby jsme se nepomáhali, ne, tak si pojďme pomoct. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

One Republic na fajnou dnešní středeční Music Boost. No a představte si, jaký by to bylo spát s Harrym Potterem. No dobře, tak neúplně s ním, ale třeba spát jako Harry Potter. Takhle jsem to myslela. Máme tady historicky první licencovaný hotel s tématikou Harryho Pottera. Já myslím, že je to skvělá zpráva pro všechny nás, kteří prostě milujeme Harryho Pottera. Bude v Bavorsku, otevírat by se měl už v tomhle roce, takže každou chvilkou prostě, my zatím nevíme, kdy přesně ani kolik budou stát ty pokoje, to ubytování, ale každým měsícem budeme mít více a více informací. Hosté se budou moct ubytovat v pokojích inspirovaných právě čtyřmi bradavickými kolejemi. To znamená, budete si moct i vybrat, v jaký koleji prostě chcete být vy. Jestli chcete spát jako Ron Weasley, nebo prostě třeba Draco Malfoy, prostě je to velký projekt. No a já se na to mega těším. Jako já musím říct, že jsem velký fanatik Harryho Pottera. A vy určitě taky, určitě taky. Představte si třeba ubytování v takovém hotelu na Vánoce. A koukat u toho na Harryho Pottera. Mamma mia. Jo, tak to už letos. Fajn.

Cameron with the Comb, jeho Meduza. Tohle je dnešní středeční Music Boost na Fajnu. No a protože trošku cítím ve vzduchu, že je potřeba to trošku nakopnout, protože dnešní energie, co jsem i slyšela od svých kolegů, dnešní energie je taková jako slabá, všichni jsme unavený a nevíme proč, tak to trošku nakoprem. Tuc. To by nám mohlo pomoct, to je takový jako dvojitý espresso, Sony Fodera. A nebude chybit ani Harry Styles, jeho novinka American Girls. Jo, tak tohle je dnešní Music Boost. Denní dávka skvělý hudby, jenom a jenom pro vás. Na Fajnu. Music Boost. Music Boost.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Nejlepší sexuální fantazie po třicítce je představa, jak váš partner po sobě zavře ledničku a neumře při teplotě 37.
0: Posloucháš

Evo Max uzavíráme v Music Boostu další hoďku, ve který jsme třeba zjistili, že Bavorsko otvírá novej hotel inspirovaný Harry Potterem. Taky, že nám klesá spotřeba piva, tak jsme si uvědomili, že to musíme napravit. No a taky jsme si samozřejmě dali i dnešní lubriku. La, la, la, la, la. Tak hezký dopoledne, no a samozřejmě s 11. pokračujeme, jo? Tak nikam neutíkat.

0: Fajn Rádio.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio CZ.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
2: Pražský magistrát pokračuje v kampani Pomoc na dosah, která má lidi motivovat k vyhledání pomoci při psychických potížích. Nová část kampaně se zaměřuje například na závislosti, šikanu nebo duševní problémy seniorů. Projekt nově zahrnuje také speciální sanitku pro lidi v akutní psychické krizi a psychiatrickou ambulanci pro děti a dospívající. Slovenská policie řeší šokující příklad z Blanské Bystřice. Muž měl několik dní držet ženu spoutanou v kufru auta a nutit jí vyhledat přístup k bankovním účtům. Ženě se podařilo utéct, když jí muž vysadil v lese a odešel pro jiný auto. Policie už podezřelýho zadržela a příklad dál vyšetřuje. Disney Plus připravuje seriál podle fantasy hitu Zakletá Ella. U projektu je i Annie Hathaway, která hrála hlavní roli k filmu v roce 2004 a nově bude i výkonnou producentkou.
3: Fajn. V rychlosti mrkneme i na silnice, opatrně v Praze, dva osobáky v sobě, a to v ulici Holešovičkách. Bouralo se i v Liberci, ulice Nákladní. Nehodu hlásíte taky v České Kamenici, ulice Nerudova, okres Děčín, tak i tady opatrně. No a silnice 6 u obce Andělská hora, okres Karlovy Vary, tak i tady hlásíte velký zdržení. Tak pomalu, opatrně a nikam nechvátat.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Music Boost. Music Boost.
1: Music Boost. Andrea Kautská.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fajn.
3: Kdyby nám naši rodiče mohli kecat do vztahu, kvůli čemu bychom podle nich se měli vlastně vzdát našeho partnera? 11. hodina otvírá odvážný téma takzvaně red flagů našich rodičů. Já vím, bereme to trošku z ostra, ale o tom ta středa prostě je. Music Boost jde do poslední hočky.
0: Music Boost.
3: Tohle už je Purple Disco Machine, skvělý německý DJ, který to tady s 11. rozjede. Jeho In the Dark. Tak hezký dopo.

Joe, jeho End of Beginning. Krátce před 11:15 na Fajnu. Hele, kdyby nám mohli rodiče kecat do našich vztahů, jak by to podle vás dopadlo? No asi blbě, že? To si řekneme hned do začátku. Na internetu se totiž stala virálním hitem taková konverzace mezi otcem a jeho dcerou, která prostě asi uvízla někde na silnici, měla nějaký problém s pneumatikou. No a když otec přišel na to, že tam vedle ní celou dobu je její partner, který tu pneumatiku prostě neumí vyměnit a neví si rady, tak místo toho, aby té svojí dceři pomohl a já nevím, poslal jí nějaký technický třeba návod, tak jí napsal jenom zprávu: rozejdi se s ním. A myslel to jako smrtelně vážně. Samozřejmě to na internetu vyvolalo velkou diskuzi. No a já bych ji ráda vyvolala s váma i tady. Jaký důvod by podle vás byl u vašich rodičů? Já jsem se totiž setkala s tím, že mi jednou můj táta poradil ukončit tehdejší vztah na základě toho, že jsem zaplatila za nás večeři. Že mi prostě týpek nechal zaplatit večeři, což je samozřejmě v pořádku, jo. No ale podle mýho otce to v pořádku nebylo. Taky vím, že jsem se jednou nelíbila jedný mamince kluka, se kterým jsem randila, kvůli tomu, že jsem řekla, že mám ráda výklad karet. Takže jako ty důvody můžou být různý a mě zajímají vlastně vaše příběhy. 724-634-634. Pojďme si představit, jak by to dopadlo, kdyby naši rodiče mohli říct jejich red flagy vůči našim partnerům.

0: Fresh Boys a Graphic Wave. Jo, to je středeční playlist na fajnu. No a my se teda jdeme, aspoň teda v té představě, rozejít se svými partnery. Padla tady otázka, kdyby naši rodiče mohli kecat do vztahu, kvůli čemu bychom se podle nich měli vlastně svýho partnera vzdát. Máme tady různý zprávy a mě vždycky na tom děsí to, že opravdu to je vlastně jako realita, že tohle se v některých rodinách jako děje. Já jsem tady vlastně přiznala to, že mi tatínek jednou rozmluval vztah na základě toho, že za mě ten muž ne vždycky platil třeba obědy a večeře. Máme tady zprávu. Můj manžel vaří doma více než já a má tchýně se s tím za 7 let ještě nesmířila, takže si myslím, že podle ní by rozchod byl na základě vaření. To je strašný. Ale jo, asi se to prostě děje, tak každý máme něco, že jo. Taky tady máme zprávu, můj táta mi rozmlouval vztah kvůli tomu, že můj kluk jezdil na motorce. Hele, to jsou strašný předsudky, jakože se říká, že ten, kdo jezdí na motorce, tak je to buď blázen, anebo je to pak nebezpečný. Nevím, ty tatínkové se pak bojí, že ta holka sedne na tu motorku, těžko říct, ale co to tím úplně je. Nejvíc mě ale rozsekala zpráva, která zní od Páji. Ahoj fajne, můj syn randí s holkou, co jezdí na koni, a já vždycky razila pravidlo, že koňařky jsou divný. Představte si to, jak to musí prostě v té praxi vypadat, jo. Promiň, víš, miluju tě, ale máš koně.
1: Je 6.42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn. Fajn rádio.
0: Fajn.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Fajn rádio.
4: Fajn rádio.
1: Instagram.
5: YouTube.
1: TikTok.
5: Co je zrovna teď in.
4: Fajn rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Sociálních sítí.
5: Jsme fajn.

Damiano David. 2 minutky po 12 na Fajnu. Jsme rádio. Takže si prostě říkáme ty věci, které se dějou ve světě hudby, jak ty pozitivní, ty negativní, ať ty začátky těch různých kapel, tak bohužel i ty konce. No a máme tady nahlášený jeden konec kariéry, tak si o něm prostě musíme něco říct. Hiya, Bobby. Hi, Kim. You wanna go for a ride? Slavná dánsko-norská popová skupina Aqua, která se vlastně celosvětově proslavila 90-kovým superhitem Barbie Girl, všichni známe. Nečekaně oznámila vlastně definitivní ukončení kariéry. Mají prohlášení, ve kterém vlastně uvedli, že za všechno děkuju, byla to neuvěřitelná cesta, ale nastal ten správný moment říct všem s Bohem a uzavřít velkou kapitolu v tom nejlepším možným světle. Samozřejmě, že letos chystají ještě nějaký koncerty, dokonce nějaký jako turné, ale vlastně chtěli takhle definitivně oznámit, že ty koncerty budou úplně poslední. Bude to takový prostě rozlučkový, jo? Takže je to tak, prostě Aqua, Barbie Girl, už to budeme hrát jenom ze záznamu. No a já si myslím, že pro popovej svět takhle končí taková velká éra plná chytlavých melodií a hlavně nostalgie. To je prostě song, který všichni známe. No, tak už jenom ze záznamu.

Elevate, tohle je skvělý DJ Sub Focus, tohle je dnešní středeční Music Boost na fajnu. No a všem milovníkům podcastu máme tady takovou novinku. A taky všem milovníkům popový skupiny Jonas Brothers. Oficiálně totiž tihle bratři spouští vlastní podcast, bude se to jmenovat Hey Jonas. Budou tam úplně všichni tři, Kevin, Joe i Nick. Prej nabídnou fanouškům nějaký upřímný, bezprostřední a hlavně zábavný pohled na svoje životy. Podíváme se taky pod pokličku prostě pódia. Jaký jsou oni, jaký jsou doopravdy. Mělo by to být hodně osobní, hodně intimní, no a mělo by nás to prej bavit. Proč to říkám dneska? Dneska máme 20. května a přesně dneska je venku první oficiální epizoda. Startuje dneska a je už dostupná. Takže jestli vás zajímají Jonas Brothers, jestli vás zajímá nějaký novej upřímný podcast, tak tady je takový malej tip. Music.

0: Fajn Rádio.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociální sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ.

s Rihanou uzavíráme dnešní Music Boost. 7 minutek do 12 hodiny. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Máme za sebou 3 hodinky, ve kterých jsme stihli zase probrat všechno možné. Hlavně nezapomeňte dneska zase fandit. Dneska musíme pořádně nakupat zadek Itálii, a to v 16 hodin a 20 minut. Ano, pamatujte si, dneska to není 20:20, jo? Ale 16 hodin 20 minut začínáme hrát, takže zapnout televize, připravit rádia a prostě fandit. A zítra si zase v 9:00 řekneme, jak jsme vlastně tu Itálii úplně sfoukli levou zadní. Zítra opět do 12 Music Boost. Zítra budu opět zase jenom vaše. Ale nejdřív musíme zvládnout tu Itálii, jo? Tak ahoj. Posloucháš

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn, fajn.
1: Zábava,
0: novinky
1: a největší hity na dosah.
0: Fajn. Poslouchej přes web fajnradio.cz
1: nebo v apce Radia.cz.
0: Fajn.
1: Fajn. Fajn Radio.

0: Ist mir fein.
1: Sme online.
2: Sme na DAB+.
1: Sme v aplikaci Radia.cz.
3: Střední školy zveřejnily volné místa pro druhý kolo přijímaček. Uchazeči si teďka můžou v systému zkontrolovat, kde je ještě šance dostat se na vybraný obor. Přihlášky je potřeba podat do 26. května a výsledky potom školy zveřejní v červnu. Island byl doteď prakticky bez komáru, jenže změny klimatu jim podle vědců začínají otevírat dveře. Zatímco Antarktida řeší extrémně odolný hmyz, na severu Evropy může přivít nový, dost otravný obyvatel. Gabriela Gašpárová a Petr Havránek přijeli nabídku stát se moderátory nové seznamovací reality show, která se bude natáčet v Thajsku. Po 5 letech vztahu tak společně míří do nový pracovní výzvy.
4: Máme tady čerstvý polední update z našich silnic, takže se pohodlně usaďte a držte volanty, protože je to zase divočina. Pokud zrovna frčíte po dálnici D8 směr Praha, konkrétně kolem Mělníka mezi 17. a 18. kilometrem, dávejte mega bacha. Válí se tam totiž na silnici zbytky pneumatiky, no tak ať si neuděláte takový jako neplánovaný tuning podvozku. Solidní zásek vás čeká taky přímo v Praze v Bubeneckém tunelu, tam zdechlo auto a blokuje pravý pruh. No a taky v Hodoníně v ulici Štefánikova se do sebe zaklínila hned 3 auta, neprojedete tam skoro ani na koloběžce a podobný mošpit 2 aut se řeší i na Ostravsku v Klimkovicích na silnici. Takže tam projíždějte s maximálním čilem, buďte opatrný a pomalu.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
4: Krásný středeční odpoledne, my začínáme náš společný warm-up tady na Fajnu, máme 5 minut po 12. Čeká nás 3 společné hoďky a taky skvělý témata. Podíváme se na nějaký vztahový problémky, nevěru a tak dále, znáte to. A taky nás čekají skvělý songy. Třeba Gracie Abrams a Dead So True, s kterou to celý dneska odpálíme. Tak pojďme na to, na Fajnu.

Ladíte fajn, v Praze právě začalo pršet a já si úplně představuju, jak tenhle song, který jste právě slyšeli, ladíte někde za jízdy, zatímco vám ty kapky dopadají na auto. To byl Rudimental a taky Kelet a jejich All I Know. Kde podle vás reálně začíná nevěra? Internet totiž teď masivně řeší pojem microcheating a ty hranice toho, co je ještě v pohodě a co už je na rozchod, jsou dneska trošku nevyjasněný. Pojďme si to říct, jde o takový ty nenápadný věci. Schovávání displeje, mazání chatu nebo noční vypisování s někým, s kým si to omlouváte tím, že vám prostě rozumí víc než ten váš normální partner. Já musím říct, že jsem vždycky překvapená, kolik jako lidí je v pohodě s tím třeba vám posílat ohničky na storíčka, psát vám a vy si jim pak jenom podíváte na ten instagramový profil a ideálně přímo na té profilovce mají fotku se svojí drahou polovičkou. Já tomu prostě nerozumím, jsem z toho šokovaná. Tak nevím, do jaký míry je v pohodě, jako si s někým takhle psát, když jste ve vztahu. Napište mi, kde je ta hranice podle vás. Pojďme si v tom udělat prostě pořádek, co už je podle vás red flag. Stačí like na fotku, je to problém, skrytej flirt v DMs, nebo je to nevěra až ve chvíli, kdy toho člověka načapete fakt in flagranty. Napište mi to 724634634, kde jsou podle vás hranice nevěry a my jdeme na další song. Rue Gale a Pretty on Paper. Právě teď na Fajnu.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: Znáte takový ty songy, při kterých si připadáte, že jste víc cool, než reálně jste? Tak tohle byl jeden z nich. Ed Sheeran, Stormzy, Take Me Back to London. Vezmi mě zpátky do Londýna, to jsme právě doposlouchali na Fajnu při středečním odpolku a společně jsme probírali, co už je pro vás za hranou, když jde o vztahy a podvody, nevěra a tak dále, kdy už to prostě je moc. Tak přišla zpráva od Michala, který napsal, že už malej náznak vědomého flirtování je silný varovný signál, ať už je to na mobilu nebo v sámošce, je to úplně jedno, kdekoliv, prostě jakýkoliv flirtování je too much. A pak přišla taky zpráva, že když někoho milujete, tak vás nikdo jiný nezajímá. To je taky pravda, tak by to mělo být. Já vám děkuju za zprávy a jedem dál. Za chvilku si dáme třeba Alexa Warrena a jeho Fever Dream. Tak zůstaňte na Fajnu.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj.
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
2: Tohle je Fajn. My station. Yeah.

DMC, Viz, Honey a jejich track Show Me Love. Pro všechny z vás, který už nejste myšlenkama někde v práci, ve škole, ale někde u moře, při západu slunce, tenhle track byl přesně pro vás. Jestli váš partner nebo partnerka neumí tuhle jednu věc, tak se s ním rovnou rozejděte. Normálně ho pošlete k šípku, pošlete ho o dům dál. This is your sign. Světem totiž teď hejbe virální chat jedné dcery se svým tátou, která zůstala viset na silnici, měli nějaký problém s autem, píchla pneumatika a byla tam se svým klukem. Jenže ten její kluk nikdy pneumatiku nevyměňoval. Takže to dopadlo tak, že slečna napsala svýmu tátovi a ten jí napsal místo rady jenom jednu upřímnou větu. Rozejdi se svým přítelem. Jo, to je krok číslo jedna, když neumí vyměnit pneumatiku. Za mě je fajn vyměnit kolo, ale jediná důležitá schopnost je podle mě emoční inteligence. Schválně, jak to vidíte vy? Jakou naprosto klíčovou schopnost nebo skill musí mít vaše druhá polovička, přes co prostě nejde vlak? Je to manuální zručnost, vaření nebo třeba právě ta emoční inteligence? Jakou jednu schopnost musí mít vaše druhá polovička? 724-634-634, to je to číslo a nás čeká další song. Harry Styles a jeho Late Night Talking.

0: Felixien a Jay Hart, Pride. Přesně takhle zní dobrá nálada v písničce. Je 12.42, ladíte fajn. A společně jsme řešili, jakou schopnost by podle vás měla nutně mít vaše polovička. Co vyžadujete? Přišla zpráva. Ženská se má postarat o duševní klid a teplo v domově. A muž o bezpečí a finanční klid. Já teda nevím, kdy jsem tohle naposled někde viděla, jo? Aby se kdokoliv staral o klid. Podle mě všichni žijeme trošku v neklidu, ale určitě ideál hezký. Pak taky přišla zpráva od Daniela, který píše, že rozhodně musí mít spoustu schopností. Jo? Tento vyjmenoval všechno. Dobrá komunikace, empatie, plánování do budoucna, trochu manuální zručnosti, vlastní zájmy, aktivně naslouchat. Já vám to nebudu číst celý, zní to jako casting na přítelkyni. Kdybyste některá tyhle vlastnosti měli, Daniel je tady pro vás. A my jdeme za chvilku na další songy. Čeká nás Sombr 12 to 12, tak zůstaňte s náma na fajnou, krásný odpoledne.
1: Fajn Radio.

mozek už funguje jenom tak na půl, tak doufám, že tenhle song vám dodal tu tolik potřebnou energii na středeční odpolko. Tame Impala, Genie, Drákula. Půlka týdne a spousta z nás asi potřebuje nějaký nový impuls, nějakou novou motivaci do života. A já ji pro vás mám, jo? Stalo se to, díky bohu. Máme tady novou randící reality show. Na Primě totiž bude nová reality show Are You The One, česká verze první série. A já mám takový hodně silný pocit a moje intuice, ta nikdy nelže, že tohle bude naše společná guilty pleasure. Párta single lidí bude totiž zavřená v Thajsku a jejich úkol je jediný a jistý. Najít mezi ostatníma svůj ideální meč, ale teď se podržte, ten ideální meč už jim předem určili psychologové na základě kompatibility. Já si myslím, že to má potenciál být možná náročnější než Survivor, protože najít člověka, se kterým jste kompatibilní, je pro mnohý z nás asi tak tisíckrát těžší, než spát někde na zemi v písku. Pojďme si to prostě říct. Ale já se teda hrozně těším. Navíc to bude moderovat Peter z Gáby, no bude to podle mě totální banger. Máme se na co těšit. Už 8. června první dva díly, takže na to nezapomeňte, pište do kalendáře. No a teď vám hodím song, který je jako léto v písničce. Pojďme trošku povzbudit tady tu letní energii se Zara Larsson a jejím songem Midnight Sun.

0: Doufám, že se mi společně se Zarou Larson a jejím songem Midnight Sun povedlo vám to odpoledne trošku rozzářit tady na Fajnu. Za chvilku je jedna hodina odpoledne, to znamená, že vás čekají zprávy, pak doprava, ale pak jedeme dál. Budou další dobrý songy, třeba Kygo, Ava Max. Zůstaňte s náma na Fajnu, poslouchejte dál.
1: Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Fajn Rádio. Jsme online.
4: Online.
0: Jsme na DAB+.
5: Plus.
4: Jsme v aplikaci
5: Rádia.cz.
6: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. Novinka by měla platit pro děti narozený od ledna příštího roku. U vícerčat pak částka vyroste na 800 tisíc. Cíl je hlavně větší podpora rodin a zvýšení porodnosti. Japonské letiště se od 7. července promění na první oficiální Pokémon letiště na světě. Terminál zaplní dekorace z Pikachu, tematický autobusy, speciální merch i Pokémon občerstvení. Projekt má zároveň pomoct oživit oblast poloostrova Noto po ničivém zemětřesení. Postava Ginny Wesley bude v novém Harry Potter seriálu přeobsazená už před druhou sérií. Herečku mají podle zákulisních informací nahradit kvůli nepředvídatelným okolnostem. Nic není ale oficiální, spekulace ale pochopitelně kolujou.
4: Fajn.
7: Rychlej update z našich silnic, začínáme na D10 směr Praha, hned na 0. kilometru. Tam totiž na konci, na silnici, upadla deska. A já teda nevím, jaká deska, možná tam projížděl, sjížděl Kelin kolama, znáte to, a vyhodil tam z okna desku, nevím, každopádně, jestli já ji pojedu vyzvednout, ale vy si dávejte bacha. Bleskově zbytek republiky, v Brně v ulici Křenová se srazily dvě auta, blokují provoz, až kvůli tomu stojí i šaliny. No a pokud jedete přes Hodonín v ulici Měšťanská, počítejte se zdržením, potkali se tam dva osobáky a teprve se to vyklízí. Tak se nenechte rozhodit, opatrně.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
7: Odpoledne. Začínáme další část našeho společného warm-upu tady na Fajnu se mnou, s Kristý, a čekají nás top songy, dobrý playlist, krásný odpoledne to bude, uděláme si to takový prostě, jaký si to uděláte, takový to máte, a proto my začneme s Kygem, Avo Max a jejich bangrem Whatever, právě teď tady na Fajnu.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Já doufám, že už jste vydechali ty pondělní nervy, které nastaly při zápasu se Švédama, protože dneska odpoledne v 16:30 jdou čeští hokejisti znova do boje. A já mám teda už teď vážný strach o naše kolektivní zdraví, protože sice nás čeká Itálie, což je papírově nejslabší tým skupiny. Na tom turnaji zatím schytávají jednu ránu za druhou. Fakt jsou to otloukánci, ale ruku na srdce. Všichni moc dobře víme, jak moc rádi my jako Češi tyhle outsidery podceňujem. Já osobně se trošku bojím, aby na tom ledě dneska z toho nebyla trošku italská domácnost, víte jak? Chaos, lítající talíře, infarktový stavy až do poslední minuty. Hokejisti sice hlásej, že jsou nohama na zemi a po té fatce od Slovinska už nikoho nepocenějí, ale znáte to. Já mám strach, budu to sledovat napjatě, tak doufám, že vy taky, protože bez dramatu by to taky k ničemu nebylo, že jo? Tak já jsem se vás minule ptala, jak typujete výsledek, ale dneska mě zajímá, kdo podle vás dá z českých hokejistů první gól, protože já manifestuju, že vyhrajeme, že ty góly tam budeme sázet jeden za druhým. Tak mi dejte vědět, 724-634-634, to je to číslo a my jedeme dál, nezastavujeme. Teď ve kraji, Just Keep Watching, za chvilku tady.
0: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: Jestli Teddy Swims něco umí, tak je to doručit emoce. Tohle byly jeho Bad Dreams a já musím říct, že to se mnou pořádně hnulo. Středeční odpoledne vyladíte fajn a dneska nás čeká další zápas hokejové mistrovství světa Česko-Itálie. Já jsem se vás ptala, kdo podle vás dá první gol. Samozřejmě Česko, to je jasný, o tom nepochybujem. Ale přišla zpráva, Peggy píše, že to bude Červenka a Ondra si myslí, že to bude Kuba Flek. No tak uvidíme. Každopádně sázíme na to, Češi určitě první gol. Uvidíme, máme se na co těšit. No tak za chvilku, ale za chvilku ještě předtím songy, třeba Sabrina Carpenter a její Man Child. Tak zůstaňte na fajnu. We got that hit.
1: Fine. Ty ještě nesleduješ naše stories na Instagramu? A proč jako? Tak šup, hned.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn Rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio.

Ale schválně, mě zajímá, určitě se vám to někdy stalo, že jste opisovali a načapali vás. Tak mě zajímá, kdy. Popište mi tu chvíli a jak jste zareagovali. Jestli vás prostě někdy načapali při nějakém opisování nebo čemkoliv bizarním. Prostě kdy vás načapali. 724-634-634, to je to číslo. A nás čeká další song. Loy a její Red Eyes právě teď na Fajnu.

Ladíte fajn středeční odpoledne na hodinkách 13.40 a tohle byla otázka, na kterou jsme se všichni někdy ptali. Ray, where is my husband? Já jsem se vás ale ptala na jinou otázku. Já jsem se ptala, jestli vás někdy někdo načapal při podvádění. Myslela jsem teda podvádění ve škole, nikoli v posteli, ale jak je libo. Nicméně přišla tady zpráva od Peggyho, který píše, že ano, jednou ho nachytali a nedopadlo to. Neokecal to, dostal za pět a vyhodili ho za dveře. Tak bacha, ty taháky si musíte prostě připravovat pořádně. O tom to je součást podvádění. Jestli chcete podvádět, tak na to nikdo nesmí přivít. No a my jdeme na další songy už za chviličku, třeba Dua Lipa a její Dance the Night, tak zůstaňte s náma na fajnou.

At The Party. To je taková písnička, která se hodí na nějaký večer, který si pamatujete jenom tak z půlky. Jo, už se prostě chystáme na pátek. Vyladíte fajn, je 13.51, no a já tady mám jednu urgentní módní emergency. Protože pokud milujete Kim Kardashian a její značku prádla a máte zrovna třeba na cestě balíček s její zásilkou, tak bacha, možná vám totiž domů dorazí trošku tlehounce větší divočina, než jste čekali. Celníci totiž v přístavu stopli kamion, který byl narvaný paletama značky Skims, to je ta značka Kim Kardashian, a když tyhle ikonické kalhotky, bodíčka a všechno možné projeli rentgenem, zjistili, že to prádlo má poněkud netradiční vycpávky. V tajných úkrytech tam totiž našli schovaný balíky kokainu za bezmála 200 milionů korun. Řidič teda vyfasoval 13 let natvrdo, ale ta představa, vy si objednáte luxusní shaper, abyste večer v klubu měli dokonalé stažený tělo, a kurýr vám k tomu omylem přibalí matroš, který by vystřelil z bot i Pablo Escobara. Všem je jasný, že oblečení Kim K může zvedat ze židle, ale že vás ty kalhotky udržej na nohou celý 3 dny bez spaní, no to jsme nečekali, ale dáváme palec nahoru. A taky dáváme další song Naked a Portugal The Man a její Glide právě teď na Fajnu.

0: Taylor Swift a její song Elizabeth Taylor pro všechny overthinkery, protože jestli něco Taylor umí, tak je to emoce a přemýšlení o vztazích, který nás samozřejmě všechny trápí někdy. Takže tohle bylo pro vás. Za minutku nám pokračuje středeční odpoledne, druhá hodina, a to znamená, že se pokračuje i tady v našem warm-upu. Za chvilku další songy, ale předtím zprávy, tak si na to počkejte, pak pojedeme třeba Fast Boye Last Summer. Už za chvilku.
1: Tři dny, jeden okruh, tisíce fanoušků
2: a rychlost, ze které ti spadne brad.

0: fajnu a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
0: Fajn Radio CZ. Prostě hity. Kdekoliv a kdykoliv.

0: Fajn Rádio. Fajn. Sleduj nás na Instagramu. Hledej Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Pražský magistrát pokračuje v kampani Pomoc na dosah, která má lidi motivovat k vyhledání pomoci při psychických potížích. Nová část kampaně se zaměřuje třeba na závislosti, šikanu anebo duševní problémy seniorů. Projekt nově zahrnuje také speciální sanitku pro lidi v akutní psychické krizi a psychiatrickou ambulanci pro děti a dospívající. Slovenská policie řeší šokující případ z Banské Bystrice. Muž měl několik dní držet ženu spoutanou v kufru auta a nutit jí vydat přístup k bankovním účtům. Ženě se podařilo utéct, když jí muž vysadil v lese a odešel pro jiné auto. Policie už podezřelého zadržela a případ dál vyšetřuje. Disney Plus připravuje seriál podle fantasy hitu Zakletá Ella. U projektu je i Anne Hathaway, která hrála hlavní roli ve filmu v roce 2004 a nově bude i výkonnou producentkou.
0: Fajn.
3: Krásný středeční odpoledne ještě jednou. Jdeme do třetí finální hoďky se mnou, s tímhle warm-upem. Já jsem Kristýna a budu vám servírovat další dobrý songy, ať je to odpoledne co nejlepší. Teď tomu dáme ale trošku takovou hořko-sladkou příchuť, protože si vzpomeneme na léto, na vzpomínky, které ani nevíte, že je máte. Tak se pojďme takhle vrátit a zároveň připravit na další léto společně s Fastboyem, Mobim, Sophie and the Giants a jejich hitem Last Summer. Právě teď.

hodně osmdesátkovej vibe má tenhle song od Harryho Styles American Girls, ale k němu to sedí a k tomu středečnímu odpoledni se to podle mě taky hodilo. Tady na fajnou 14.12. Pokud jste někdy chodili do školní jídelny, moc dobře víte, že někdy je oběd tam spíš solidní hazard se životem. Jenže studenti na jedné americké střední zjistili, že naše legendární UHO by vlastně asi nebylo tak špatný. 100% by to vyměnili, protože v kuchyni v Americe na střední jim omylem do jídla jaksi zamíchali plechy s pečenou hlínou. Říkáte si, jak se to stane? Jak se jako omylem tam přimíchá pečená hlína? No tak, že tu hlínu měli připravenou na nějaký vědecký experiment, na nějakou výuku, ale omylem to tam přimíchali, takže studenti si pak kousali do dezertu a zjistili, že doslova jedí zeminu z květináče. Fuj. No, doufejme, že tohle se u nás nestává, ale zase já si vzpomínám na to, že jako děti jsme se taky jako patlali na zahradě s hlínou, dělali jsme z toho lektvary a dokonce jsme to i dávali sobě navzájem někdy vypít, aby jsme to otestovali, že jo. Ale když zůstaneme u ty školní jídelny, protože vím, že to fakt může být dost traumatický zážitek, tak mě zajímá, jaký jídlo jste ve školní jídelně fakt nesnášeli a doteď z něj máte noční můry. Protože věřím, že něco takového je. Vybavte si toto UHO. Já nevím, co všechno. Čočka, napište mi, co jste prostě nesnášeli ve škole v jídelně. 724-634-634. To je to číslo. A dáme si song, který vám trošku zlepší náladu. Tohle je totiž dobrá energie hned takhle úplně instantně. Leony a její Don't Worry.

0: Ladíte fajn, a tohle byl Hozier, který nám trošku osladil odpoledne svým songem Too Sweet. A věřte mi, že osladit si život budete potřebovat, protože já jsem se vás ptala na nejvíc traumatický jídla ze školní jídelny. A ty věci, co jste mi psali, jasně, objevujou se tam klasiky, co prostě děti nemají rádi, ať už je to koprovka, Terka psala buchtičky ze šodo, že vypadaly vždycky, jak kdyby je už někdo přečvejkal. Jo, buchtičky ze šodo musí být dobře udělaný, jinak to prostě je na prd. Ale pak tady přišlo jídlo, které mě absolutně odrovnalo. Kačka píše, já nikdy nezapomenu, ježiš, já to ani nemůžu přečíst, mě se s tou normálně dělá šoufl. Já nikdy nezapomenu na světově proslulou všemi nenáviděnou mlíkovou polívku s nokama. Já to normálně nemůžu rozříkat, jenom ta představa, jo. Já jsem to naštěstí asi nikdy nejedla, ale dokážu si to živě představit. Kačka píše, že za tuhle polívku dokonce museli ve škole sepsat petici, aby už jí jídelna nevařila. A zaplať pámbu, to vyšlo. Kačko, to já jsem ráda, protože jinak už bys tady nemusela bejt. To jídlo zní naprosto otřesně. Pak přišla taky jahodová omáčka s houskovým knedlíkem, nechutný. Nikča píše, že se jí z toho doteď obracej i játra vzhůru nohama. Honzovi buchty, suchý špagety s houbama. No řekněte mi, co to v těch jídelnách vařili. Já doufám, že už to je teda dneska trošku lepší. A my si rozhodně musíme zlepšit chuť. Takže za chvilku si dáme Kato a Johna a jejich Turn the Lights Off. A já vám moc děkuju za zprávy, jste skvělí.
1: Je 6:42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš

sedeli, tak tohle vás rozhodně zvedlo ze židla. Věřím, že teď už nesedí nikdo z vás. Faruko, Pepa, tenhle banger jsme si právě dali na fajnu. Středeční odpoledne, pořádně to rozhejbem. Hele, řekl vám někdy někdo, že jste někomu tak strašně podobný, že byste z toho mohli regulérně těžit nějaký peníze? Protože tohle se teď stává tak trošku realitou v Americe, kde jeden řetězec chystá soutěž o jídlo na celý rok zdarma. Stačí, když budete splňovat to, že budete vypadat jak ta postavička v jejich logu. To znamená zrzavý vlasy, nahodit paruku, copánky, pihy. No a ten nejlepší vyhraje roční zásobu burgerů zdarma. Já vám řeknu jedno. Mně, kdyby nějaký řetězec takhle platil za to, nebo dal roční zásobu, kdybych vypadala jako jejich postavička, tak já se nezastavím. Jdu, klidně si přebarvím vlasy na zrzavo. Tomu se říká ideální řešení inflace. Ale pojďme si to takhle rozebrat, protože určitě se vám někdy stalo, že vám někdo řekl, že vypadáte jak někdo slavnej. To jo. Ale řekl vám někdy někdo, že vypadáte jako nějaká animovaná postavička? Protože to se mi třeba nestalo, ale věřím, že někomu z vás jo. Takže zase, jo, připravte telefony a pište 724-634-634. Můžete na WhatsApp, můžete na normální zprávy, jak chcete. A my pokračujeme v maximální dávce energie. BTS, Swim, vždycky hot, vždycky fresh, tady na fajnu. Yeah.

0: 27 a jejich mega hit Vítej mezi náma, navíc v remixu od Nobody Listna. Jsme v tom všichni spolu, prokousáváme se tím náročným pracovním týdnem, ale středa odpoledne to už je takový dobrý čas na to, že už můžeme vypnout, pomalu se připravujeme na víkend a společně jsme řešili, jestli jste podobný nějakým animovaným postavičkám. Lucka psala, že ona sama dostala jednou takový kompliment, že je podobná jedné postavičce a hlavně učitelku na ekonomiku na střední přirovnávali k takový jedný stařence z hotelu Transylvánie. Já bych vám přála vidět tu fotku, jo? Je to taková myš a úplně si dokážete představit učitelku výrazný modrý stíny, úzký rty, šedivej podivnej účes, výborný. No a Michal ten pak psal, že mu občas lidi říkají, že je mimoň, akorát teda nevím, jestli mysleli tu animovanou postavičku, ale jedeme dál. Za chvilku nás čeká Jizu, Zayn, taková romantiárna, trošku na sklidnění, Eyes Closed, tak už za chvilku na fajnu.
1: Fine Radio. Hey, it's doing

Jack Fikes, klidně nej song White Keys právě dohrál na Fajnu, je 14.51 a vy víte, co to znamená. Já se s váma musím rozloučit, je to tak? Mně se taky dneska nechce domů, ale já věřím, že vám z práce jo. Takže si to zpříjemněte, ještě s mým kolegou čeká vás Koky, který to tady s váma dotáhne hezky odpoledne. No a z dnešního mýho vysílání si zapamatujte jednu věc, klasicky jedno poučeníčko. Prosím vás, jestli neumíte vyměňovat pneumatiky, tak se to urychleně naučte, jinak to s váma může dopadnout, jak s tím jedním klukem v Americe, se kterým se kvůli tomu málem rozešla holka. No a jestli jste holky, tak nevím, vy se to učit nemusíte, vy to nechte být, že jo, my jsme princezny. Já vám děkuju za dnešek, byli jste skvělí, těším se zase zítra 12 až 15, moc se na vás těším a posílám vám na rozloučenou jeden song, který vás zase dostane klasicky do dobrý nálady, trošku to rozjedem. Imagine Dragons, jejich Bones, to je pořádná dávka energie, takže se mějte, užívejte středu, bye babes.

0: Fajn Rádio. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
1: 15 hodin 2 minuty k tomu, je čas na Hot News.
2: Střední školy zveřejnily volný místa pro druhý kolo přijímaček. Uchazeči si teďka můžou v systému zkontrolovat, kde je ještě šance dostat se na vybraný obor. Přihlášky je potřeba podat do 26. května a výsledky potom školy zveřejní v červnu. Island byl doteď prakticky bez komáru, jenže změny klimatu jim podle vědců začínají otevírat dveře. Zatímco Antarktida řeší extrémně odolný hmyz, na severu Evropy může přibýt nový, dost otravný obyvatel. Gabriela Gašpárová a Petr Havránek přijali nabídku stát se moderátory nové seznamovací reality show, která se bude natáčet v Thajsku. Po 5 letech vztahu tak společně míří do nový pracovní výzvy.
1: Pojďme se ještě podívat, kde to jezdí a kde se bourá. V ulici Kapitána Jaroše ve Velký Bíteši, okres Žďár nad Sázavou, dvě auta v sobě. Potom nehoda na D55 na 53. kilometru ve směru na Hodonín. Nehoda, neprůjezdnej pravé jízdní. No a řeší se to tam, je tam hodně cajtů a hodně srand kolem toho, takže pozor na to. Potom ještě další důležitá věc, ve Zlíchovském tunelu v Praze je taky nehoda, tak i tam si dejte pozor, možná pokud můžete tento tunel dneska vyškrtnět ze svý cesty.
0: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Fajn Drive.
0: Fajn.
1: Krásný odpoledne všem, ladíte fajn, Honza za majkem. Dneska budu hrát samozřejmě, jako vždycky, ty nejlepší bangry pro vaše odpoledne. Jako první Lady Gaga The Dead Dance. Pojďme na to.

0: Ladíte fajn, dohrává Subfocus Elevate. Máme 15 hodin, 15 minut, něco si přejte, krásný číslo. Nicméně, co si určitě přejete, když ladíte fajn, jsou dobrý songy. Dáme si legendární crew Gufrou, no legendární, spíš takový blázny, který se tady objevili z čisté jasna, ale mají potenciál na to být jednou legendární. Udělali další skvělý song. Na featu s Marie April, možná se to ještě neslyšeli, ale stojí to za poslech, takže to dáme za chvilku, no ale podíváme se i na zahraniční scénu. Dáme si Waterfall, Michael Schulte. Za chvíli to vypukne, za chvíli skvělý songy, ale mám aktuální témata, který se řeší, takže to všechno v téhle hodině stihneme probrat a poslechnout tady na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Those petty ones can't fuck with me, 'cause I'm a clever girl. We snappin'.

0: Poslouchej Fajn Fresh Radio přes webovky.
1: Fresh.
0: Hudba, kterou miluju. To je Fajn Fresh Radio.

0: dopadl na nás na fajnu. Nejsme z toho nějaký špatný, že by bylo mokro, i když koukám venku, možná nějaký waterfalls taky začnou padat. Mraku je tam dost. Pojďme se ale pobavit o něčem veselým. Třeba o tom, že naprostá legenda Péťa Čech, legendární brankář, co má spoustu rekordů, spoustu trofejí, má dneska 44. narozky a je to asi týden, co já jsem slyšel takový bizarní vtip, který vyprávěl přímo nějaký z trenérů Chelsea. Hele, je to takhle, že Petr Čech jde po ulici, vidí, že tam hoří nějaký barák a ve 13. patře je maminka s dítětem a je úplně nešťastná, protože všude jsou plameny. Petr Čech říká: maminko, hoďte mi to dítě, já ho chytím. A ona: to nemůžete chytit ze 13. patra. Petr Čech říká: já jsem golman Chelsea, já to musím chytit, kdo jiný než já. Tak maminka pokřižuje to dítě, dá mu pusinku na hlavičku, hodí dítě letí, letí, letí a Petr Čech předvádí fantastický zákrok a rovnou vykopává do brejku.
1: It's a hit, it's a hit.

0: Ladíte fajn? Honza za Majkem, 15 hodin 36 minut. Mám pro vás aktuální informaci, že se vrací Superstar a bude tam hodně zajímavá porota. Hele, kdybyste chtěli vidět celý seznam, kdo usedne v porotě, mrkněte se na Instagram Fajn Rádia, protože tam to máte celý. Já vám ale řeknu jenom to, co mě udělalo největší radost. Mezi porotcema má být Kellyn. To je super. Je tam někdo mladý, někdo na to má mladý pohled, kdo dělá fresh hudbu. Myslím si, že to je krok správným směrem. Pokud vás zajímá, jestli tam je nějaká legenda z předchozích sériích nebo někdo úplně random, překlikněte si právě teď na Instagram Fajn Rádia a dozvíte se víc. Já budu zatím hrát super tracky, jako třeba Taylor Swift, Polite, právě teď na Fajnu.
1: Fajn. Teď to nepřepínej.
2: Tohle

0: I 140. den v roce posloucháte Fajn, Honza za mikrofonem a 20. květen v plném proudu. Pokud tady je nějaký Zbyšek, přeju Zbyškům všechno nejlepší k svátku. Potom se podíváme, co nás čeká v playlistu, protože všem přeju ten nejlepší možný poslech. A proto dávám do éteru absolutní lahůdku od Alexa Warrena Eternity. No a potom třeba tahle ta chillovka. Rigel, Pretty on Paper. Máme nabito, playlist ready. Krásný odpoledne všem, za chvíli si to dáme.
1: Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako velký překvapení. Fajn Radio. Okay, ready? Za pár vteřin už zase hrajem. Za pár vteřin už zase hrajem. Duh. A za pár vteřin už zase hrajem. To je všechno. Naschle.

Pretty on Paper, tohle je fajn. 15 hodin 55 minut. Pojďme trošku zazpomínat na dětství. Pamatujete, když vám maminka říkala, když budeš zlobit, nebudeš mít počítač, nebudeš mít PlayStation, nebudeš moc s kamarádama ven. Tak v podstatě tohle se děje teď v Europarlamentu, kdy europoslanci dělají ty Fico, ne, protože na Slovensku se stále údajně zhoršuje demokracie a dodržování základních práv. No a řekli ty, když to nebude lepší, tak dostaneš zarach. A respektive ten zarach v téhle podobě je, že nebudou moc čerpat dotace. Já si myslím, že je to zajímavý krok, sporný krok, ale každý, kdo sleduje, co pan Fico dělá, tak podle mě taky dělá ty, budeš bez počítače. Fajn ráno.

0: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
2: Pipidipm, hot news. 16 hodin na minuta. Pojďme na čerstvý zprávy.
3: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. Novinka by měla platit pro děti narozený od ledna příštího roku. U vícerčat pak částka vyroste na 800 tisíc. Cíl je hlavně větší podpora rodin a zvýšení porodnosti. Japonské letiště se od 7. července promění na první oficiální Pokémon letiště na světě. Terminál zaplní dekorace z Pikachu, tematický autobusy, speciální merch i Pokémon občerstvení. Projekt má zároveň pomoct oživit oblast poloostrova Noto po ničivém zemětřesení. Postava Ginny Wesley bude v novém Harry Potter seriálu přeobsazená už před druhou sérií. Herečku mají podle zákulisních informací nahradit kvůli nepředvídatelným okolnostem. Nic není ale oficiální, spekulace ale pochopitelně kolujou.
0: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Fine Drive.
0: Fine.
2: Check this out, 16 hodin, 2 minuty k tomu posloucháte Drive. Show, kde budete moct slyšet ty nejvíc fresh songy, hity, který bořej hit parády. Jako první Zara Larsson, švédská ikona a její Midnight Sun. Tím to rozjedeme.

Chris Stones and I, Gun, ladíte nejmladší rádio v republice, ladíte Fine, kde hrajeme ty nejvíc fresh věci, ale musím teď udělat malou odbočku, protože víte, kdo má dneska narosky, hele, to musí znát podle mě každý, a jestli ne, tak žijete v jeskyni, poslouchejte.

Podle mě není člověk, který by ani jednou neslyšel Cher a třeba její ikonickou Believe. Frajerka slaví dneska 80 let a ještě loni dokázala udělat vánoční song. Já podle mě v 80 buď nebudu vůbec, anebo budu čurat do plenek. Takže totální respekt pro Cher, pro tuhletu čerstvou 80-tici. A vlastně pro všechny důchodce, kteří dokážou v nějakém takovémhle věku cokoliv dělat takhle produktivního. Třeba respekt pro moji babičku, který je 92, natáčím s ní na TikTok. Ale extrémní shoutout pro Cher, pro legendu, která stvořila například Believe a mnoho dalšího. Teď už ale zpátky k našemu mladýmu playlistu. Máme tady Tame Impala, Jenny a naprosto skvělý song Dracula, který je o tom, jaký to je vracet se ráno domů z kalby.

nám dohrává na fajnu, myslím jako Iron, jako já běžím, ne jako Iron, který si dáte ke kebabu. Nicméně, pojďme k dalšímu důležitému tématu, perpetuum mobile. Já jsem se teďkon zamyslel nad tím, jaká je vlastně ta definice tohohle slova. Trvale pohyblivé, stále se pohybující. A zjistil jsem, že perpetuum mobile skutečně není možný vytvořit. Ale přeci jen... Evě Farný se to povedlo. Perpetuum mobile, její nový song, už za pár okamžiků v éteru fajnu. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Thank you very much.
6: Fajn Radio.

0: na Fajnu, 16 hodin 26 minut, zásadní čas. Proč ho říkám? No protože už 4 minuty hrajeme s Itálií na hokejovém mistrovství. Češi zatím nevstřelili branku, ale musíme si je udělat jak pizzu, protože... A počkej, možná teď? Ne! Furt to nepadá. Každopádně, naše hokejisté se snaží navázat na krásný zápas se Švédskem, kdy jsme to vyhráli naprosto zaslouženě po bojovném výkonu. Uvidíme, jak to bude vypadat dneska, ale pojďme udělat i univerzální téma. Když tu máme tu Itálii, dejte vědět, co na Itálii máte nejradši a proč. U mě by to bylo asi nějaký z jídel, ale nedokážu ani vybrat jaký, protože těch chálek mají strašně moc skvělých. Je to tak dobrá země na lahůdky, na kulturu, na všechno možný, že těžko vybrat jenom jednu věc. Ale zkuste to vy, dejte vědět, co máte nejradši na Itálii. 724-634-634, pište SMSky, posílejte WhatsAppy, tam můžete dávat i voiceový zprávy. Jen mi dejte vědět, ať se mi líp fandí, ať si z nich uděláme tu pizzu dneska. Dále do éteru letí Somber 12 to 12 na Fajnu.
1: Fine Drive. Nech chaos celýho dne za sebou a užijte si nejnovější hity. Fine Drive. So hold on time. Od 3 do 6.

Essential Sigala Zoes AM to PM dohrálo na Fajnou 16 hodin 41 minut. V době, kdy Češi nejsou zatím schopní dát gól Italům. Ještě 8 minut do konce první třetiny. Sleduju to jedným bokem a druhým připravuju ten nejlepší možný playlist pro vaše odpoledne. Za chvíli poletí do éteru Joe, End of Beginning, absolutní čilovka. Doufám, že naši hokejisti nebudou hrát podle tempa tohle toho rytmu, protože to bychom dostali i od Itálie. No ale třeba mám taky něco, co kdyby měli ve sluchátkách, by mohlo pomoct. Trošku to pak rozpálíme, dáme Evu Max pod Fake. Naprosto super song. Letí to za chvíli do éteru. Jak Joe, tak Eva. Zůstaňte s Fajnem, máme toho dost.

0: Fein Radio.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme Fein. Fein Radio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn. Fajn Radio CZ. Fajn.

0: Spot Fake dohrává na Fajnu. Krásný odpoledne všem. Já jsem se tuhle hodinu ptal na jednu věc a zapomněl jsem se dostat k odpovědím. Ptal jsem se konkrétně na to, co máte nejradši na Itálii, když už s nima ty naši hokejisti válčej. A mám tady třeba odpověď, a to mě nenapadlo, ale je to vlastně pravda. Na Itálii mám hrozně rád auta jako třeba Lambo. A tak, jsem totiž takový menší autíčkář, nasledanou a hezký zbytek dne i tobě. A pak tady mám nádhernou stručnou odpověď. Na Itálii mám nejradši nahý Italky. Cením zkušenosti, Italky jsou moc krásný, bohužel se mi takhle nepoštěstilo. Nicméně, kdyby ještě někoho napadlo, co máte nejradši na Itálii, klidně dejte vědět na 724634634, posílejte WhatsAppy a já vám řeknu, že ty naši hokejisti furt nejsou schopní dát gól a navíc hrajeme v oslabení. Takže 5 minut do konce první třetiny, naši neskórovali, na rozdíl od Fréra, který s Italkama evidentně skóroval. Shoutout, respekt, bracho.
1: Žádná vata.

0: Tupik, Forget You. Dohrává na fajnu, 16 hodin 56 minut. Za pár okamžiků si dáme fresh zprávičky, a.k.a. Hot News. Tak zůstaňte s fajnem, protože lepší rádio stejně nenaladíte. Forget you.
1: Fajn rádio. Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram.
1: YouTube.
2: TikTok.
1: Co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.
2: Jsme online.
1: Online. Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Za 2 minuty 17 hodin čas na Hot News.
3: Pražský magistrát pokračuje v kampani Pomoc na dosah, která má lidi motivovat k vyhledání pomoci při psychických potížích. Nová část kampaně se zaměřuje třeba na závislosti, šikanu anebo duševní problémy seniorů. Projekt nově zahrnuje také speciální sanitku pro lidi v akutní psychické krizi a psychiatrickou ambulanci pro děti a dospívající. Slovenská policie řeší šokující případ z Banské Bystrice. Muž měl několik dní držet ženu spoutanou v kufru auta a nutit jí vydat přístup k bankovním účtům. Ženě se podařilo utéct, když jí muž vysadil v lese a odešel pro jiné auto. Policie už podezřelého zadržela a případ dál vyšetřuje. Disney Plus připravuje seriál podle fantasy hitu Zakletá Ella. U projektu je i Anne Hathaway, která hrála hlavní roli ve filmu v roce 2004 a nově bude i výkonnou producentkou.
2: Fajn.
1: Fajn Drive.
2: Fajn.
0: Krásný odpoledne všem, za minutu 17 hodin posloucháte Fajn Drive. Nejdřív to začneme trošku hrotit, rozbijeme nějaký nádobí, protože jako první házím do playlistu Rihannu a Breaking Dishes.

Dave & Thames, Rain Dance dohrává na fajnu, máme 17 hodin 7 minut, já tady scrolluju ty internety, jak se říká, a mám tady úplně fantastickou zprávu pro všechny čaroděje. Pokud máte rádi Harryho Pottera a máte evidentně dost velký budget, tak můžete jít do nového hotelu, který se otevře v Bavorsku. První oficiální Harry Potter hotel na světě. Nejenom, že tam budete mít jasný styl, jak v Bradavicích, ale vy si můžete dokonce vybrat svoji kolej. Za mě to je úplně top. A myslím kolej jako kolej, ne jako kolej jako Iveta Bartošová. Myslím to, že když máte rádi zmiozel, můžete prostě vibit s hadama v zelený. A když máte rádi Nebelvír, tak se můžete cítit jako Harry Potter v rudý barvě ve velkém stylu. No prostě splní se mi dětský sen. Dejte mi vědět, jaká by byla vaše kolej, kdybyste byli v kouzelnickém světě, přišel vám váš dopis, byl by to Mrzimor, Nebelvír, Havraspár, anebo Zmiozel. Tak co, čarodějové, dejte vědět na 724-634-634, posílejte WhatsAppy, SMSky, trošku se tady zakouzlíme. A bude kouzlet taky náš playlist Ray, Where is my husband, absolutní banger na fajnu.

0: Medusa One Republic, Leony, Fire, posloucháte Fine, kde máme nabitý další songy, kromě toho budeme probírat taky sociální témata, protože na internetu je teď virální konverzace mezi otcem a dcerou, kdy otec řekl prostě dost, s tímhle šaškem nebudeš. O co tam šlo, řeknu za chvíli, ale těšte se třeba i na takovýhle tracky. Už za chvíli, Damiano David, Talk to me, docela tematický k tomu, že za chvíli budeme řešit Talk to me mezi otcem a dcerou. Všechno ready? Zůstaňte s Fajnem.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

odpoledne si užíváte s Fajnem, tohle byl Nico Santos, Home Part 2. Pojďme se podívat taky na jeden domov, Part 1. Je totiž na internetu konverzace mezi dcerou a otcem, kdy otec nutí dceru rozejít se se svým frajerem, protože neumí vyměnit pneumatiky. Za prvý teda blbý, když takhle otec zasahuje extrémně do života svých dětí, ale zase chápu, kdyby to byl třeba, nevím, drogový dealer, tak asi by to bylo fajn poslechnout tatínka, ale že týpek neumí vyměnit pneumatiky, no je to docela tvrdý. Já teda pneumatiky vyměnit umím, prošel bych, ale že bych na tom chtěl stavět to, jestli můžu být nebo nemůžu být s holkou, za mě trošku hard situace. Každopádně, nechme být tyhle ty vztahy, pojďme radši felit a užívat si dobrou music. Tady máme song, který má naprosto skvělý vibe. Jmenuje se to Samsei, tak si to užijte. Za chvíli probereme například hokejový mistrovství, protože se aktuálně stále hraje s Itálií.

Rudimental, Kali, je to Line Out, naprosto skvělý banger. Doufám, že vám to trošku vylepšilo vaše odpoledne, protože přeci jenom sport nám radost nedělá, tak playlist to musí jistit. Jako za chvíli tady máme absolutně skvělý songy, například Turn the Lights Off, Cut and Joan, naprosto skvělá taneční záležitost. No a potom Harry Styles. American Girls, naprosto skvělá pohodička. Pojďte si to dát, oboje, za chvíli na fajn.

American Girls. No a tady na Fajnu v 17 hodin 45 minut probereme girls obecně. Holkám úplně neimponuje, když chlap fňuká. Je to možná jedna z těch nejhorších věcí, co může chlap dělat. No a hollywoodský herec Robin Pattinson, který ho možná znáte třeba ze stmívání, jako takového toho ulízlýho hezonka, to vyřešil geniálně. On měl stalkerku během natáčení ve Španělsku a přemýšlel, jak se jí zbavit. Místo toho, aby jí odehnal normálním způsobem, vyřešil to tak, že jí pozval na večeři a celou dobu fňukal a stěžoval si na svůj život. No a stalkerka, ta už se po téhle zkušenosti nikdy během natáčení neobjevila, takže skutečně fňukání vám může zničit vztahy, ale zároveň určitý vztahy i vyhrát. Roberte, díky za tuhle radu. Let's go. I just can't get enough. Fajn.

0: Young Vlad, Hello and Heaven, Hello, dohrává na Fajnu v 17 hodin 50 minut. Je to konec driveu, ale začátek něčeho nového. Za chvíli next beat. Já se loučím, jedu za svojí babičkou, babi, jestli to slyšíš, ty knedlíky už můžeš vyndat a připravit, za 15 minut jsem tam. Pokud jste sledovali dnešní utkání, tak možná víte, že prohráváme 1-0 s Itálií, takže pro moji babičku ještě jedna zpráva. Zapni mi televizi, potřebuju to dokoukat. Vy všichni, mějte se dneska krásně, po zbytek dne a slyšíme se zase zítra od 15 do 18 hodin. Čus!
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Drive je tady.
2: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Prvý důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Fajn Rádio. Fajn Rádio. Instagram, YouTube, TikTok.
1: Co je zrovna teď in Fajn Rádio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn? Fajn.
2: Pojďme se podívat, jak to na silnicích drandí, nebo spíš nedrandí, nehoda v ulici Skuherského v Českých Budějovicích. Jsou tam dva osobáky v sobě, tak projížděte se zvýšenou opatrností. Nehoda taky u obce Malovice, okres Prachatice. Tam havaroval cyklista, tak dávejte pozor, ať se taky nezrakvíte. Doufám, že cyklista je v pohodě.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Sindrou, a Indrou.
1: OK, 18 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje středeční Next Beat, středa dobrých tracků, třeba odstartuje to Pink Panthers a Zara Larsson a skvělej track Stateside právě teď na Fajnu.
0: Wednesday Top

Red, Hug Yourself. 18 hodin, 10 minut, to je aktuální čas. Posloucháte fajn. Lidi, pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Včera vůbec poprvé v Praze vystoupil neskutečný borec, kterýho nemusím dlouho sáhle popisovat a představovat. Myslím, že stačí pustit na ten track. Velký old school. Navíc mýho oblíbeného filmu Pařba ve Vegas. No a kdybyste pořád ještě nevěděli, tak zkusíme třeba ještě tuhle variantu. Yes, týpek, který se říká Florida, tak včera naprosto rozdrtil O2 arénu. Ten koncert opepřil tím, že si přímo na pódium pozval fanoušky a z videí, co jsem viděl na Instagramu, tak to vypadalo na pořádnou party. Já jsem si tak ještě hledal, co bych tak zajímavýho o něm mohl říct a našel jsem si, že vlastní restauraci The Licking a pijí tam krmí lidi zdarma. Že prostě občas párkrát do měsíce, tak bez ohlášení dorazí do některých z povoček, zamkne dveře a rozdá všem lidem jídlo na účet podniku. Kdybyste viděli moji aktuální formu, tak pochopíte, proč tam teď hodně chci.

0: Lidi, je to tady, před náma je Battle of the Bangers. Pojďte si vybetlovat svůj oblíbený track přímo do playlistu Fajnu. Váš track proti mýmu, mám na vás nachystanou jednu otázku, tři varianty na odpověď, takže šance na úspěch je 33,3%. Pojďte na to, kdy jindy si mě namazat na chleba, než právě dneska. Já věřím, že to určitě zvládnete. Číslo je 724-634-634. Linka je volná, tak pojďte do toho, kdo se nebojí. 724-634-634, pojďte na to.
1: Už za chvilku Next Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude Bang.
3: Tři dny, jeden okruh, tisíce fanoušků.
2: A rychlost, ze které ti spadne brada.

0: Morning Boost na fajnu a buď ready.
1: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
1: Fajn rádio.
3: I'm Lily Beatty.
4: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: Pojď. Je to tady, před náma je Battle of the Bangers. Jeden vyzývatel, jedna otázka, tři varianty na odpověď a dva tracky proti sobě. Můj dnešní vyzývatel je Emma. Čau, Emo.
1: Čauky.
0: Ahoj, hele, řekni mi, jsi soutěživá?
1: Občas jo.
0: A umíš prohrávat?
1: Ano.
0: Tak jo, tak to jsem rád. To myslím, že v klidu můžeme jít do dnešního battlu. Já už vím, že dneska jsi vybrala tenhle ten track. Kellyn a Sofiana a jejich Pistácie, naprosto už jako legendární track. Já jsem si říkal, že to uděláme takový český souboj a proti Kellynovi posílám slavíčka. Jsi guapa chica. To je track, který jde proti týmu. Jsi ready na moji otázku?
1: Ano.
0: Tak jo, jdeme na to. Na Primě vzniká z Brusu nová reality show s názvem Are You The One? O čem tahle reality show bude? Za A. Skupina lidí hledá svého ideálního partnera, kterého jim dopředu určila produkce. Za B. Soutěžící budou měsíc bydlet poslepu ve vile v Thajsku. A nebo za C. Bude to smíšení aktuálně běžících reality show na Primě. Tak co myslíš, že na nás chystají?
1: Ačko.
0: Takže to bude opět hledání své pravé lásky, si myslíš?
1: No i když nezapajeme. Tak ještě jenom, jak se to jmenovalo?
0: Are you the one? Doufám, že k tomu nepoužíváš teď chat GPT.
1: Jo, ne.
0: Tak jo, označíme Ačko?
1: Ačko.
0: Tak jo, Ačko. Dobře, jdeme na to. Je to tam, skutečně odpověď je správná. Opět se bude hledat ta pravá láska, ale úplně jiným způsobem. Já jsem ještě ten koncept úplně nepochopil. Každopádně se prý máme na co těšit. Jsi faninka reality shows?
1: Ano.
0: Takže plánuješ se dívat asi, předpokládám.
1: Jo.
0: OK. Hele, já ti posílám Kellyna a Sofiana. Je někdo, komu bys ten track chtěla věnovat?
1: Kamarádkám ze školy.
0: OK, tak posílám, já ti moc gratuluju a přeju ti krásný večer. Měj se hezky, ahoj!
1: Děkuju, ahoj!
0: Ahoj! Battle of the Bangers.

0: A lidi, já přicházím s první smutnou zprávou ohledně vzniku seriálové verze Harryho Pottera. Ještě předtím, než se vůbec vydala první řada a začne se natáčet druhá, tak už došlo k přeobsazení jedné ze zásadních postav. Jedná se o Ginny Weaselovou, nejmladší členku zrzavé rodinky kouzelníků. Důvod jejího přeobsazení zatím není známý, je známý jen to, že ona od role odstoupila. Já si říkám, co se tak na tom place muselo dít, protože si vemte, že vyhrajete casting na takovouhle roli. Na takovouhle roli, která chystá 8 sérií po několika dílech. Je to vlastně i finanční obnos na celý svůj život. Jak jsem říkal, tak důvod zatím není známý, ale štěbetá se o nějaký šikaně na natáčení. Produkce samozřejmě tohle všechno odmítá, tak já jsem zvědavej, co všechno nakonec vyjde na povrch. Každopádně tvůrci aktuálně hledají jinou herečku, takže zrzavý holky, teď je váš čas. Každopádně pojďme odinut, lidi, napište mi, jaká je vaše nejoblíbenější postava z Harryho Pottera a proč zrovna ona. Fakt mě to zajímá, jaký postavy se tady objevějí. 724-634-634 a vaše oblíbený postavy z Harryho Pottera.
1: Za chvilku Next Beat. Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
2: Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken. Možná i Nelly. A možná...

0: Připoj se k nám na TikToku.
1: Aktuální, cool a zábavný.
0: Jo, takový to tam je.
1: Přesvědč se,
0: že nekecáme.
1: No, fajn.
0: Fajn.
1: Fajn Rádio.

Miles Smith, taky Niall Horan, Drive Safe. Aktuálně máme 10 minut do 19. hodiny, posloucháte Fajn. Pojďme se vrátit k tématu, bavili jsme se o přeobsazení v seriálové verzi Hry o Pottera a já jsem se ptal, jaký postavy máte z té normální filmové verze, nejradši, Svět divce, ale několikrát mi přišla zpráva Harry. Pak tady máme třeba od Terky, za mě jednoznačně Hermiona, protože bez ní by Harry s Ronem byli asi ve druhém díle hotoví a líbí se mi, že je chytrá, ale zároveň není dokonalá. Matěj napsal Sirius Black, mega charisma a hlavně byl pro Harryho konečně někdo jako rodina. Do třetice Nikča napsala Snape, celý život jsem ho nesnášela a pak přišel ten zlom a brečela jsem neskutečně. No, uvidíme, jak se vaše láska k postavám promění v té seriálové verzi Harryho Pottera.

0: Neskutečně talentovaná Rue Gale nám zakončuje první hodinku Next Beatu. Pojďte se mnou do té druhé, protože tu začneme klasicky 10-minutovkou podle toho, co vy za tracky budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Buďte ready, protože za chvíli startuje odpočet.
1: Je 6.42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn.
2: Poslouchej Fajn Fresh Radio přes webovky.

Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz. Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online? Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Radio. Prostě hity. www.fajnradio.cz. Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na Fajn Radio.

0: Sindrou a Indrou.
1: Startuje druhá hodinka Next Beatu a nyní budete mít klasicky jedinečnou možnost stát se hudebními dramaturgy Fajnu. Příštích 10 minut budu hrát to, o co vy si budete psát. Číslo je 724-634-634. Pište mi na iMessage, SMSky, na WhatsApp nebo na Instač Fajnu. Odpočet je na pouhých 30 sekund a startuje právě teď.
2: 10 minut for you. 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
2: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
2: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
4: 10 minutes for you.
1: Je to tady. Odpočet běží. 724-634-634. Jako první tady máme od Lenky přání o song Dracula, Tame Impala a Jenny. Dobře ty. Tak jo, co tam máme dál? Další zpráva je Blackpink a Shut Down. OK. A hned do třetice tady máme Zlatíčka. Tak jo, to jsme tady dlouho neměli, jste neskutečný, zvládli jste to ještě před limitem. Dopisujte klidně další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.

co vydiktujete. Tohle to byly Blackpink. Song Shut Down. Dáváte si fajn a 10minutovku podle vás. Před náma je třetí track v pořadí, Kapitán Demo a Zlatíčka. Věc, kterou jsem neslyšel fakt hodně dlouho, ale rád si to dám. Psali jste si o to, tak to máte mít. Hned potom nás čeká velký finále. Dneska musím říct, že to je zahraniční souboj. Jsou tam tracky, které taky běžně v playlistu nehrajeme. Jsem zvědavý, co vyberete, a vybrat může jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724 634 634. Linka je volná a jak jsem říkal, rozhodujou sekundy, setiny. Tak jsem zvědavý, kdo bude dnešní soudce Alexandr nebo soudkyně Barbara. Před náma Kapitán Demo a Zlatíčka. 10 minutes for you.

0: Demo nám právě teď dohrává na Fajnu v 19 hodin 10 minut. Před náma velký finále 10 minutes for you. Pořád mi tady zvoní neskutečně čísel, ale jako první se dneska dovolala Dory. Čau Dory.
1: Ahoj.
0: Tak co, řekni mi, jaký jsi měla dneska den?
1: Celkem dobrý.
0: Škola v pohodě?
1: Jo, měl jsme 5 hodin, takže trošku dlouho, ale v pohodě.
0: A jaká hodina byla ta vůbec nejvíc nepříjemná z toho dneška?
1: Dneska asi čeština a pak jsme měli jenom matiku a matiku mám ráda, takže...
0: Ty jo, tak to jsi jeden z mála lidí, ne? Myslím si, že tvoji spolužáci to tak nemají asi jako ty, ne?
1: No, jako by někdo, jo, protože jim to jde.
0: Okay.
1: Ale nějak úplně ztrácí, takže tak, no.
0: Ale já tě respektuju, mě matika nikdy nešla, takže máš můj obdiv. Mám tady pro tebe nachystaný 3 tracky, jsi na to ready?
1: Samozřejmě.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Mikolas Josef a La La La, to je varianta číslo 1. Pojďme na dvojku. Ta je od někud jinut. Bylo mi žádáno o Rihanu a song Diamonds, tak to je varianta číslo 2 a máme ještě třetí variantu. Ava Max a Sweet But Psycho. Tak Dory, je to jenom na tobě, ty rozhodneš o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme.
1: Chtěla jsem dvojku, ale 100% trojku.
0: Jo, Ava Max je prostě legendary.
1: Yes.
0: Tak jo, a je někdo, koho bys ten trik chtěla poslat?
1: 100% bráchovi.
0: Tak jo, tak posíláme, já moc děkuji, že jsi zavolala a zase někdy ozvi, měj se krásně, ahoj!
1: Ahoj!
0: Ahoj! 10 minutes for you.

0: Dáváte si fajn, tohleto byl Marshmallow, taky Thomas Red, za Majkem je Jindra. A lidi, v Evropě je prý 51% lidí, co mají doma aspoň jeden starý nepoužívaný mobilní telefon. Což je mimochodem víc než počet lidí, co si pamatují svoje heslo do internetového bankovnictví. A já tomu vlastně rozumím, protože ten mobil si vždycky skončí v šuplíku s tím, že si říkáte, ono se to ještě jednou bude hodit. Ale za 3 roky ho vytáhnete a zjistíte, že ten mobil už dávno nefunguje. Já si říkám, že prostě my Evropani tak jsme extrémně líní a vlastně extrémně šetřiví, protože je tolik způsobů, kam ho poslat dál a než čekat na to, až to nebude mít vůbec žádnou cenu. Lidi, napište mi, jaký jste typ lidí, jestli patříte do těch zbylých 49%, který při nákupu novýho mobilu tak automaticky projde ten starý, anebo jestli patříte mezi těch 51%, co si ho schová do šuplíku na horší časy, který vlastně nedávají vůbec smysl. Napište mi, jak to máte vy, 724-634-634.
1: Už za chvilku Next Beat. Beat.
2: Nikam neodcházej.
1: Za chvilku to bude banger.
3: Are you ready for this?

0: this is One Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Fajn Radio.
5: Fajn Radio.
3: Instagram,
4: YouTube,
3: TikTok,
4: co je zrovna teď in.
5: Fajn Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn

Páteční večer na Fajnu. Máme 30 minut do 20. hodiny, dáváte si Next Beat a pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že více jak polovina Evropanů tak si doma nechávají svůj starý mobil přikoupit toho novýho. To jsem se na to, jak to máte vy. Lukáš napsal, že vždycky, když si kupuje nový iPhone, tak ten starý automaticky prodá, že mu pak ten novej nepřipadá tolik drahej. Pak mi napsala Evička, ta napsala, ahoj, já nevyhodila zatím žádný mobil, vždy skončí v šuplíku a už jich tam je velká paráda přes Siemens, Ericssony, Nokia. Děcka se s nima i hráli. Máme v repertoáru i staré Tesla telefony pro volání přes pevnou linku. Možná si tu časem otevřu muzeum telefonu. Hele, myslím si, že k tomu máš slušný předpoklady a dobrou zásobu. Pojďme pokračovat v playlistu. Před náma Somber a 12.

0: Favorite Eyes. To je track, který nám dohrává v 19 hodin 40 minut. Posloucháte Fajn. A lidi, tohle to mě strašně pobavilo. Normálně jeden borec se hlásil do práce a ta firma ho odmítla. A on jim odepsal, že jejich rozhodnutí po pečlivém zvážení v tuto chvíli nepřijímá a že se bude těšit v práci. A já si říkám, že tohle je energie, kterou já bych extrémně potřeboval do svého života, protože když ti přijde třeba pokuta za parkování, tak napíšeš po pečlivém zvážení jsem se rozhodl tuto finanční zpětnou vazbu nepřijmout. Nebo když se s tebou někdo rozejde, tak napíšeš děkuju za váš čas, ale rozhodl jsem se pokračovat v tomto vztahu a nejvíce těším, až mýmu šéfovi v pondělí ráno napíšu díky za nabídku, ale dneska se pracovního týdne účastnit nebudu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

aktuálně přesně teď, 10 minut 20. hodiny a já, Jindra, se s váma loučím. Díky, že jste u toho byli se mnou. Polovinu týdne máme úspěšně za sebou. Musím říct, že to letí neskutečně. Slyšíme se zase zítra od 6 do 8, ale dneska mě tady za majkem vystřídají neskuteční sympatiáci z kapely Echo. Zrovna dneska mi moje kámoška říkala, že na nich byly nedávno na koncertech, že jsou skvělí. Já si musím ještě určitě doposlechnout jejich playlist, ale už teď vám musím říct, že za mě mají to nejoriginálnější intro, který jsme v Next Generation měli. Dejte se s nima hodinku na fajnu a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Next Generation.

vždycky fresh. Fajn. Next generation. Next generation.

0: Zdravíme všechny domácnosti uprostřed Evropy, ranní provozy továren, vrátnice, dopolední bary a restaurace, prodejny, čekárny, mateřské školky i prezidentskou kancelář.
1: Pájo, pojďte se s náma užít skvělý playlist a moderování kapely Echo. Slibujeme, že od teď to s náma bude jenom horší.
2: Posloucháte pořád Next Generation s Filipem,
0: Danem
1: a Ondrou.
2: Pojedeme z kopce, tak se připoutejte. Začínáme rovnou naším debutovým singlem pod křídly Universal Music a ten má název Minulost.
0: Shoutout celému labelu Frérus Production Lovers za produkci a The Visuals za topový klip. Enjoy!
3: Next Generation.

0: generation.
1: Yeah. Brand new music. Posloucháte Next Generation na Fajnu s Danem,
2: Ondrou
3: a Fildou.
1: My jsme kapela Echo a toto byl náš track Minulost, který je o toxickém vztahu, kterým jsem si prošel. A jako správný muzikant jsem se z toho potřeboval vypsat.
3: Mimochodem, věděli jste, že většina krav, které poslouchají hudbu, tak produkují více mléka než ty, které hudbu neposlouchají?
1: Takže Šimon Pánička měl pravdu.
2: No a pro více faktů, které jsou vám úplně k ničemu, nás poslouchejte i dál. Ale teď už si dáme další dva skvělé singly. První je Za tebou od Greje, který mimochodem nedávno vydal skvělé album s názvem Utrpení mladého Bertra. A hned potom uslyšíte Poeti a Junkies od kapely Brixton. Let's go!
0: Fine. Next Generation. S tebou.

0: Next Generation.
1: Tady zase kapel Echo. Zase. Posloucháte Next Generation a než vám řekneme další random fakty, tak nás sledujte na Instagramu a TikToku pro ještě více bizárního kontentu.
2: Najdete nás tam jako kapela.echo, případně všechny odkazy na hudbu i sítě jsou na www.echomusic, psáno echomusic.cz. Doufám, že si to píšete.
3: Věděli jste, že chirurgové statisticky operují lépe, když poslouchají hudbu? Takže pokud jste zrovna na sále, posíláme vám do uší náš single Cabernet a hned za ním bude následovat track Vše, co v sobě mám od Poetiky. Přejeme pevnou ruku při řezu. Good luck.
4: Next Generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Čas na vtip. Plazí se tři muzikanti pouští a zastaví u nich karavana. Nechcete vodu, ptají se. Ne, ne, ne, ale nevěděli byste o nějakém kšeftu? Humor.
3: My jsme Kapela Echo a ještě chvilku nás budete muset poslouchat. Další umělec, kterého vám zahrajeme, je AJ Briggs. Tenhle šikovný klučina teď získal platinovou desku a vy si nyní můžete poslechnout jeho single Stars, ke kterému natočili klip brněnští ušáci The Visuals.
4: Kteří nám natočili i video k našemu tracku Minulost, ten jsme vám hráli hned na začátku. Potom si užijte mega hit Nezvládám od Gufrau a Marie April a srdcerivný single Pieces od Sebastiana. Zůstaňte s námi.
0: Number one hit music station. Next generation.

0: Fajn. Teď. Teď. Další. A další.
1: Každou vteřinou se narodí 3 děti. To znamená, že než si poslechnete náš nejposlouchanější track Nebyla si jediná, tak se narodí 444 dětí.
2: Wow. Posloucháte Next Generation, my jsme kapela Echo, najdete nás na Instagramu a TikToku jako kapela.echo a někde se stavte na koncert.
3: Děkujeme Fajnu za příležitost, Universal Music za podporu a všem fanouškům za nekonečnou lásku. Ať už jste v práci, doma, v autě nebo ve fitku, užijte si náš single Nebyla si jediná a hned za ní masterpiece Láska od kapely Vesna. Milujte se.

základce hrál ve sluchátkách Aiken. Možná i Nelly. A možná první YouTube playlist. A teď si představ, že ho vidíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Nio. Lístky rozdáváme každý všední den.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn Rádio. Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in Fajn Rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
6: Instagram.
0: YouTube.
6: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.
4: CZ. Fajn.
6: Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle.
1: Tohle je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Fajn rádio.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.
0: Here we go.
1: Here we go.

0: Připoj se k nám na TikToku.
1: Aktuální, cool,
0: cool
1: a zábavný.
0: Jo, takový to tam je.
1: Přesvědč se,
0: že nekecáme.
1: No, fajn.
0: Fajn. Fajn Radio. Prosím.

0: TikTok, co je zrovna teď in Fajn Rádio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme Fajn?

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn Rádio.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Fajn Rádio.
1: Fajn Rádio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Rádio.
2: I'm Lily Pete.
3: It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fajn.

Vždycky hot, vždycky fresh.